Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
7: On je živý!
1: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
8: Kámo!

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já, růžový slon.

0: Drink z iceberg, biele víno, 4 čereště na to, babič, v kľude.
1: Já jsem první, co přichází a poslední, co tu

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

zhroutit světla. Nech jen červenou pro atmosféru, bolí mě u srdce, ne kvůli tobě. Přísám ještě jednu čáru a zbudíme se v hrobě. Výčitky svědomí, ty jsou na místě. Předevčírem řekl, že už nikdy příště. Vedli rozhovory o hvězdách a UFO. Teď se bavíme o tom, že život plyne moc rychle. Co budem dělat? Podívej se na stole. Nejdřív ty až po tobě.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
11: On chodí!
12: On je živý!
9: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
14: A dívejte, tam je ten velký!
15: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Útek pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: tak takhle ne, dobře. Já jsem chtěl zabučený, tak jako za uhlad jenom.
1: Počasí.
0: Dobré jitro, 6:00. No.
2: Jo, já mám 6 hodin a 2 minuty už. Jaký je vůbec jako pravdivý čas?
0: Já mám 6:01.
2: Na čem? Na mobilu nebo na počítači je kolik?
0: Ne, na počítači to jde jako na schvál dopředu kvůli spoždění.
2: A tam je kolik? 6.
0: Tady už je 6:02.
2: A já mám 6:03 na svém notebooku. A no, 6:01 na mobilu, jo?
0: Ty máš notebook z Kosova, nebo co to jako je toto?
2: To je podivné tady pásmo.
0: No tak pojďme, prosím vás, jak dneska bude, no tak je tady to babí léto, o kterém si mluvila podle mě. No
2: jo,
0: je
2: tak,
0: tady,
2: tak
0: je
2: to
0: tady.
2: Si pej, ty,
0: a víc toho teplotek nebude už. Dneska v maximech 22 stupňů Celsia, bude jasno po celý den, s tím počítejte, Ostrava se rozsvítí zhruba kolem oběda a pokud třeba se chystáte dneska na hory, jako já, jo, chystáte se na Lysou stejně jako já, tak počítejte s tím, že na horách dneska v maximech do 16.
1: Fresh zprávy.
2: No a já přidám dobrou zprávu i ode mě a zpráv, protože končí modernizace trati ve Vítkovické ulici v Ostravě a odklon tramvají z jihu. Dopravní podnik Ostrava dokončuje modernizaci tramvajové trati ve Vítkovické ulici za téměř 145 milionů korun. Po měsíci a půl, tak ve čtvrtek, skončí odklon tramvajových linek, no a zároveň bude obnoven provoz linek číslo 10 a 11. Více než 80 moravskoslezských policistů se zapojilo do jednodenního cvičení, které prověřilo připravenost na případné obnovení kontrol na hranicích se Slovenskem. Kontrolovaly se auta na přechodech, mezinárodní vlaky i těžko přístupný terén podél hranic. Na frekventované křižovatce Nová Vezvodárna v Ostravě se včera ráno opravdu střetl sanitní vůz s osobním autem. Vůz zdravotníku po nárazu zůstal převrácený na boku. Z anglického Londýna se vrátila skupina lékařů záchranné zdravotnické stanice Moravskoslezského kraje. Lékaři tam absolvovali specializovaný kurz. No a v symbolický čas se u pietního místa před vstupem na stadion bazali. Včera se šla zhruba stovka věrných fanoušků Baníku Ostrava. Příznivci slezského klubu se přišli rozloučit se sportovním ředitelem a bývalým vynikajícím brankářem a legendou Luďkem Mikloškem, který podlehl zákeřné nemoci.
1: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava.
0: 4 minutky po 6. Dobré ráno, přejeme. Taky se koukáme na silnice a víme, že problém je na dálnici D1 na 320. kilometru ve směru na Ostravu. Se srazily 2 nákladní auta, na místo jede asistence a dost pravděpodobně tam bude i policie, tak s tím počítejte. Tohle je zatím vše, co by vás mohlo při cestě do práce nebo kamkoliv takhle brzo ráno komplikovat tu cestu. Kdyby náhodou jste měli další informace o tom, jak to na cestách v metropole vypadá, tak samozřejmě dejte vědět. Telefon a WhatsApp 77 337 1036.
1: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
7: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's.
7: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
8: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
1: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Bony, je to skoro tady.
1: Co?
0: Zítra je 16. září.
1: No.
0: Víš, co to znamená?
1: Nevím.
0: Že je středa. Ale kromě toho.
1: No, tak.
2: Kromě toho už zítra startuje třetí série Zrádců.
1: No, díky za ty dary.
2: Díky za ty dary. Konečně je tady ten pravý podzim, konečně bude zase co dělat.
1: Tak až se těšíš, jo?
2: Já se těším hlavně proto, protože včera vyletěl ven poslední vyvrhel soutěžící.
1: Já vím, viděla jsem.
2: A mezi něma třeba známá reportérka Zdislava Pokorná. Jo?
1: Novinářka,
2: to je ta, která není vpouštěná na tiskové konference motoristů, jo? To je ona. Ale co mě teda jako nejvíc potěšilo, a fakt jsem na to jako, že říkám si, mám husí kůže, říkám si wow. To bude neskutečná jízda.
1: Prosím tě, nemluvíš o tom youtuberovi, doufám.
2: Dámy a pánové, dalším soutěžícím z rádců třetí série je Jan Špaček.
1: Ale úplně to slyším, a to je kdo?
2: To je youtuber, který se proslavil hlavně svým politickým směrem. On ale před nějakou dobou s politikou skončil.
1: Jo.
2: Je mu 27 let a řekl bych, že to může být velmi, velmi zajímavé. A Moni, já za sebe ti říkám, že mám favorita.
1: Okej. Okay.
2: Byť to ještě ani nezačalo, tak já už svého favorita určitě mám.
1: Dobře, tak pak nám řekneš na konci, jestli se to aspoň zdánlivě blížilo tomu, jak to opravdu skončilo.
2: Dobře, no tak to je jasné, to ti řeknu. A co ty, ty nebudeš vůbec koukat?
1: Já tam asi nemám favorita, asi jako nebudu koukat, já už jsem se úplně nedívala na to předchozí řadu a ani mě to, musím ti popravdě říct, že mě to letos vůbec jako neláká, takže nevím. Já ale stejně všechny informace budu mít od tebe, takže si myslím, že stejně jako absolutně o nic nepřijdu.
2: Já si myslím, že já ti ty informace poskytnu tak dokonale, že ty se až jako vlastně přesvědčíš o tom, že se koukat chceš.
1: Jo.
2: To si myslím, že jo.
1: No vidíš to, jak
2: první
1: je,
2: kulatý
1: jak
2: stůl. První kulatý stůl a bude to. Dobré ráno, jinak přejeme. Je 6 hodin 17 minut. Ranní Bon Appetit začal. A dneska?
1: Dneska?
2: Dneska klidně v duchu zrádců.
1: Aha.
2: Vy jste chtěli. Byla bys věrná nebo zrádce?
1: Nevím, jak by mě dali, ale chtěla bych být věrná.
2: Ale ty... Jo, tak bys chtěla být věrná.
1: Já bych si přála, chtěla aby to vyhrál.
2: Chtěla bys to vyhrát jako věrná, jo?
1: Já bych to nepotřebovala vyhrát, ale chtěla bych, aby to vyhrál někdo, kdo je věrný konečně. Protože se mi nelíbí, že celonárodně tady velebíme lidi, kteří záměrně lžou a ještě za to dostanou peníze. Takže mně se jako tahle myšlenka se mi nelíbí. Proto bych to přála někomu, kdo uhájí konečně tu morální čest.
2: Aha,
1: myslím,
2: výborně.
1: Že to teda třetí řada. Už by jako bylo na čase.
2: Už by bylo na čase.
1: Věrní, držte se.
2: Dámy a pánové, zdravíme, dobré ráno. Honza Pernický a Monika Věrná, nejvěrnější Dudová.
1: No a bez tak bych byla zrádce, kdybych tam byla.
2: Dobré ráno.
1: Tak mi to dali.

0: Máme vzkaz, říkal Prdnický a hned se začal smát, tak jsem s tím.
1: No, protože tě moc nepotěší, jako tady dívej se, tady Lukáš Vícha je jako tento, dal tomu to, korunku na hřeben, jo? Nebo jak se tomu říká. Včera se jí nelíbilo, možné je všechno.
0: A dneska se jí zrádci.
1: No ale on má pravdu. A Moni, co se ti teda líbí, jako potom já nevím.
0: Ne, jako já se fakt dívám
1: přijde,
0: na televizi málo kdy.
1: Že žiješ v nějakém stresu teď.
0: Ne, právě, že nejsem ve stresu, možná proto, že tak nesleduju tu televizi. Já mám svoje oblíbené programy a ty si prostě jako pouštím, když mám na ně chuť.
1: Aha.
0: Ale je fakt, že já jsem zrovna člověk, co by asi dokázal žít bez televize. Jako umím si to představit.
1: Jo, tak mám. Vlastně jako je pravda, že...
0: A naše Mikaela vlastně taky času, nemá televizi. No.
1: S odstupem toho času, jako co i já poznávám, že těch možností je x několik jiných, tak asi s klidem dokážu říct, že i já bych dokázal žít s tím, že doma nemám televizor.
0: Jo,
1: to je pravda.
0: Jo, myslím, že bych to jako dala a je fakt, že já úplně nejsem nakloněná těm současným formátům televizní zábavy. Jo. Mě ty reality show prostě nebaví. A radši si pustím, a teď to zase někdo může brát, mě tím může ukamenovat, ale já si radši po milionté páté pustím Přátelé. Nebo jak jsem poznal vaši matku, než se jako dívat na něco, co mě nebaví.
1: Dobře, v pohodě, nikdo tě do toho nenutí, to je jako v pohodě. Lukáš píše, já zrádce miluju, vždycky to úplně prožívám, jen je škoda těch cen za první kulatý stůl v Praze, ale Markusovi věřím, že to za tu cenu bude stát a uvidím aspoň nějaké úryvky na netu. Jinak dobré ráno.
0: Dobré. Ale první řadu jsem sledovala a tam mě fakt mile překvapila. Tam já jsem byla úplně nažavená, fakt jsem jako chtěla být i účastník té další. Ale pak už se mi prostě nelíbí, jak to to, no, jak tam se to vyvíjí.
1: Aha, tak já už jsem na to přišel, tobě se nelíbí to, že tě nevybrali.
0: Ale oni mi asi člověče jako nevybrali, ale nějaké zmeškané hovory jsem měla, ale to jako moje blbost, no.
1: To mohl být zmeškaný hovor od kurýra třeba.
0: No, vzhledem k tomu, že se nic toho Honzíku nekupuju přes online, tak si myslím, že ne.
1: No, tak ale, tak to už...
0: A ty ses tam hlásil taky a dvakrát, tebe nevybrali ani jednou?
1: Ne, já jenom jednou.
0: Takže na tuhle řadu, a teď si říkal, že se hlásíte s Javorem, co tady hlásil?
1: Ne, my jsme se chtěli přihlásit do Asia Express.
0: A nepřihlásili.
1: Do týmu. Ne, nepřihlásili, no. Nakonec ne, protože jsme zjistili, že by tam bylo hodně fyzického úsilí, tak jsme oba dva jako rozumně...
0: A to vám předtím nedošlo.
1: No, ne, my jsme si vzali pro a proti a nakonec bylo víc proti, tak jsme se na to vykašlali.
0: A ty zrádce tam měla zase hodně psychického úsilí, jo? To by tě jako nevadilo.
1: S psychikou já pracuju každé ráno, Moni, to je v pohodě.
0: Jo, i odpoledne. Jo. I večer.
1: Jednou i v noci, takže naprosto v klidu. Dobré ráno, prosím vás, zrádci ještě jednou připomínáme. Začínají už zítra.
0: Jsi říkal dneska.
1: Zítra!
2: Nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
7: Tam je dinosauří mláďácko.
8: Mimino Stegosaura.
9: On chodí.
10: On je živý.
7: Hoši, velké řeše s průlízkami.
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
12: A dívejte, tam je ten velký.
13: Ten má krk až do nebe.
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
14: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
15: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
16: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
15: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
17: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
18: Fresh Radio. Ostrava. 886 a 103.6 FM. Třinec. 106.5 FM.

0: a taky malou wife. Dobré ráno, je 6 hodin 32 minut.
1: Dobré ranko, tak jo. Tak tady Lukáš ještě potom odepsal, že fakt, že si říkal, že budou zráci zítra. A píše nám ještě, pojďme to zrekapitulovat. Zdenek, nebo Zdeněk, jo? Tady nikdy nevím, jestli tam je, nebo no, není ten háček, pozor takže na to. Tady je Zdeněk.
0: No, je i Zdenek, i Zdeněk.
1: Já vím, já mám totiž maminku Zdenku.
0: A ještě vím, že byl Zdeněk, jakože vím, že existuje Zdeněk.
1: A to říkal právě, když jsme u těch reality show, to Polorej. Říkal Polorej, že nemá rád, když mu říkají Zdeňďo.
0: Zdeňďo. Mimochodem, když už o tom mluvíme, o Zdeňďovi, tak i nové díly Ano šéfe, jakože v premiérové nové díly jsou v televizi.
1: Jo, zaznamenala jsem.
0: Je to prostě plné normálně ten televizní jako obsah.
1: Ale že tolik reality show se tlačí, že?
0: Možná si mu neříkám, jestli jako bychom neměli užít jako dál, jako do televize. No jestli na nás nečekají lidi v televizi už právě.
1: A teď nechápu, rozveď to.
0: No jako jestli na nás dva, na naši dvojici nečekají lidi v televizi.
1: Já si myslím, že na mě určitě ne, Honzi.
0: Tak z čeho soudíš? Jako?
1: Nebo co bys tam takhle, proč si myslíš, že by měli čekat? Nebo co bys tam tak jako chtěl dělat
0: takhle,
1: v té televizi?
0: Víme, že skončil Eben a Kostková, jo, ve Stardance. Myslím si, že my dva bychom mohli být potenciální kandidáti.
1: Já si připravím, že se tím dneska jak trubka, ale já se ani na to Stardance nedívám, takže já prostě to jsou všechno formáty.
0: Přesně,
1: budeš si muset, na rovinu ti to říkám, najdi si jinou parťačku, protože jestli chceš jít tímhle směrem, aha, tak já ti opravdu jako sloužit nemůžu.
0: Ne, tak zase pozor, jako
1: zase blbé,
0: na Stardance se nedívám ani já, jo.
1: No
0: to
1: ale zase
0: jako
1: rozumíš, já zase věřím v to, že člověk by měl dělat to, čemu jako všem souzní, jo, ano, a takže aha, blbost, abych já přijímal nějaké nabídky na něco, co mi není blízké, rozumíš? Takže no, zkusí tak najít jako nějakou jinou parťačku.
0: Hele, ale tak jako podle mě nákup nezaplatíš svým souzněním.
1: Ale já dělám spoustu akcí, které jsou mi blízké,
0: aha,
1: a tam já se cítím jako hezky, takže pro mě tahle strana ne, Honzi, ale je spousta jiných mladých, tobě blíž,
0: taky mladá, narozených. Ne, tak ty si omlazuješ, pleťa, tak taky jsi mladá,
1: Moni. To sice jo, ale ty uvažuješ opravdu jiným směrem a já bych ti jako dokázala najít nějakou partnerku, která by ti byla rovna. Pojďme
0: tak
1: se zamyslet.
0: Zvěra, tak zamýšlej.
1: Já třeba i české youtuberky.
0: Simona Levandovská třeba.
1: A to já, jo, počkej, vím, která to je, taková hubená blondská.
0: No,
1: ta byla taky, ne? Byla v reklamách na to, co ty sleduješ. To je to, no, o čem jsme se včera bavili.
0: Možné je všechno. Tak, no, tak vidíš, že na to koukáš.
1: Jo, já jsem
0: to
1: viděla v reklamách. Takže jako ano, tohle je zrovna typ,
0: máš
1: který
0: na ní kontakt?
1: Tobě nemám.
0: Tak místo kuchaře příště tady chci Levandovskou, jo? Buď tak hodná, děkuju ti.
1: Já bych chtěla kontakt na Levandovského fotbalistu. To by, když ty mě jeho, aha, tak já ti seženu na ní.
0: Seženeš mi, jo, ale já jsem v horší pozici teda. Jako.
1: Ne, ty nejsi v žádné pozici, já věřím, že bys možná ani nebyl.
2: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: už jsem ti tu Lewandowskou tak jako načala trošku, jo. Hledám a mám už aspoň Instagram Simony Lewandowské.
1: Tak Instagram ten já si otevřu. Otevřu hned teď. Dívej.
0: Sleduješ, tak začni sledovat, protože jestli jí máš někdy ohromy, tak by bylo fajn, aby jako už si byl její sledující, že? Pokud s ní někdy v budoucnu chceš jako moderovat akce nebo v televizi něco. Co? Tak, a je ti i blízko věkově, to jsme odhadli, nebo já teda.
1: Kouknu, jí tak 27. Koho sleduje stejně jako já.
0: Si máte společné známé,
1: máme,
0: jo?
1: Máme. Sleduje holky Fanfrky, to jsou ty Slovenky, jasně, které natáčí vtipné videa.
0: Takže teoreticky humor byste měli mít podobný, ne?
1: Sleduje Světna Šrota.
0: To nevím, kdo je.
1: A sleduje ta, co ráda žere, a.k.a. kvízová dáma. No to je tady ta.
2: Máme takovou. Jovičku.

0: teda, když no, nechceš jezdit do Prahy.
1: No tak ne, takhle zatím jsem to
0: tady regionální třeba.
1: Půjdu do Poláru.
0: Tak teď si toho nasadil korunu.
1: Tak počkej, okay. Tak kde se teda narodila?
0: Od toho. Já myslím, že v Praze, ale říkám, nedohledávala jsem, takže jdu
1: počkej,
0: na to.
1: Počkej, tak já to rychle dohledám.
0: Myslím si to, jo, to je jenom odhad.
1: Aha, ona je s dvojitým V?
0: Měla by být zvojitým V, no. Stejně jako můj Robert tak to by Lewandowski.
1: Mohla, tak to by mohla být od Polska někde tady z pohraničí, ne snad, jo.
0: Nevím, Honzíko, fakt ne, říkám, nehledala jsem, tak se zkus podívat, když
1: no,
0: máš můj
1: No, není to tu někde.
0: Není, jo. Když zaráží jméno, tak nic nevyjede.
1: Narodila se v 99. roce.
0: Tak počkej, já to nejdu, prosím tě, s tebou je práce.
1: Dobré ráno, Brno, vysílala.
0: Jasně, jasně.
1: Takže
0: jasně.
1: Bude z Brna, ne?
0: Simona, ne, Simona Lewandowska, jestli je to ona, 4. srpna, jo?
1: 99.
0: A Praha. Takže z Prahy, fakt člověče. Takže nic, jo?
1: No já právě Zem nevím.
0: Praha, tak nepříjemně je to?
1: No jako,
0: vyautovala
1: se. Víš co, ona mě bude mít za vesničana, za krajana, jo? No, Simona Lewandowská se opravdu narodila v Praze, no. Takže no. To já, Moni, nevím, no. To, já mám strach, že mě bude mít za vesničana, víš, to ne.
0: Takže
1: to
0: nic.
1: Asi...
0: Za to jako pro mě ten Robert Lewandowski, no, ten fotbalista, tak mě imponuje, protože jednak je mu 38, takže to nemá ke mně tak daleko, jako ty.
1: Aha.
0: Ale zase mě nenapadá, jakou akci my bychom spolu mohli moderovat.
1: No, to já fakt nevím, jako. Možná se vstup Baníku do ničí ligy, jako.
0: Ale dej pokoj, to jedině budeme chválit.
1: Dobře,
0: tak věřím,
1: dobře, nic, prosím vás, dámy a pánové, opouštíme téma našich nových kolegů, zůstaneme asi při sobě tak, jak jsme. My jsme se zbyli s Mončou. Prosím vás.
0: Jako zkusíme to ještě chvíli vydržet, ale říkám jako z obou dvou
1: dochází
0: stran,
1: čas,
0: to,
1: dochází
0: to...
1: čas, jo?
2: Budou
0: to nervy.
1: Pojďte, Jubox.
2: Pošli hlasovku. 77 337 136.
1: Hrajeme na přání, tak toho využijte a napište si o nějakou pěknou věc. Dobré ráno.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
4: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Jukebox, Fresh Radio, taky bon appetit, dobré ránko, 6.54.
1: Jukebox, Fresh Radio.
2: Ano, správně, tolik je hodin, Monej, výborně.
0: No počkej, to není výborně. Zase jako jasná zpráva, protože je tady fakt, tady je několik hodin v tom studiu a všechny se liší.
2: Já mám 6.54 úplně všude teď,
0: ale. Fakt jo, já prostě, to je jedno.
2: A ty máš
0: ale,
2: kolik, prosím
0: no,
2: tě?
0: No, 6.56 tak, nebo 6.55, vyber si.
2: Tak kolik já bych raději nechal těch 6.54, kolik vážně teď je.
0: A kolik mají naši frešáci třeba teď v tuhle chvíli?
2: No, to je dobrá otázka, tak dejte vědět. No. Tak pojďme jukeboxy, pojďme, otevři prosím tě to, kdo psal.
0: A kde, myslíš apku nebo
2: no tak tam je
0: WhatsApp.
2: tam je zpráv, Moni, tak jednu z těch, něco
0: tak
2: vyber, nechám
0: tě,
2: to na
0: tak tobě, dáme tu první, aby to bylo zase jako vždycky spravedliv.
2: Jistě,
0: jo?
2: Pojď, ano.
0: Tak prosím tě, budeme zdravit Romana.
2: Roman?
0: Romana, ale vlastně zároveň.
2: Počkej, Romana nebo Roman?
0: Romana, ale vlastně zároveň.
2: Ta Romana.
0: I Romana. A vlastně zároveň no. I jeho přítelkyni, to byla ale fuška domluvit tu větu.
2: Tak, výborně, chápeme.
0: Markétu, kterým budeme hrát následující track a je to jenom tak jako pro pohodu, nemají žádné tlaky dneska.
2: Ježiš, to je nádhera.
0: Jako to jenom
2: to
0: tak.
2: Bych taky chtěl zažít, nemít v úterý žádné traky. Jakou věc budeme hrát teda, nebo co?
0: Ještě prosím tě, promiň. Zareagovali nám k tomu času, jo?
2: Ano?
0: Konkrétně napsal Miguel a Miguel píše, že má 6.54, když a my jsme měli 6.55, jo, podle jo. Našeho displeje.
2: Okay.
0: Ale pocitově tak 4.02.
2: Jo, takže já tomu rozumím, takže by to chtělo něco, co je jako probere, jo? Nebo tam je přímo jako prosba
0: jo.
2: Na nějaký
0: myslím, track? Tě, jo, zahraj Miguelovi něco, co mu zvedne náladu.
2: No počkej, a co Romaně?
0: Jim je to jedno, oni nemají jako přímo.
2: Tak
0: oni napsali první, že chtějí, ale nebyli konkrétní ve výběru. Takže
2: jasně.
0: Dej tam prostě něco, co je všechny dostane z postele.
2: Dobře.
0: I dalším, kteří tady reagují, odpovídají hezky na náš dotaz. Děkujeme.
2: Třeba tepláky od Nightwork? Tady koukám, víš, jako projíždím,
0: nevím,
2: co máme
0: celé
2: v nabídce.
0: A proč tam nechceš nechat to cabin crew?
2: Tak já nevím, tak je to jukebox, ne? Tak chtěli jsme něco jako
0: dobře,
2: speciálního.
0: Dobře, Honzi, víš, co je to na tobě. Dej tam něco, co podle tebe je tím správným trakem, aby tě to teda donutilo se obléct. A jestli si vezmeš tepláky s gumou anebo rifle, to už je na tobě.
2: Dobře.
0: Jo, ale já bych se jako přimlouvala za ty džíny.
2: Tak jo, takže za džíny, takže to musí být více energie najednou.
0: Jako blue jeans třeba, jo?
2: Blue jeans, ježiš, to ne. Dobře,
0: ne,
2: promiň.
0: Tam co tě napadlo?
2: Jukeboxy pro všechny, kteří ještě nevstali. Dobré ráno.
0: No, vidíš to.
2: To může být, ne, pohodě.
0: Pitbull, zakousněte se.
1: Jukebox, Fresh Radio. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon

0: náma. Fireball.
1: Dobré ráno, 7.00, jo? Kolik máš hodin teď, Moni, prosím tě, na notebooku třeba, řekni
2: mi. Na notebooku mám 7.02.
1: No, to je, a ty
2: na mobilním telefonu studiovém je 7 a na svém vlastním mobilním telefonu mám 7.
1: Jo, takže tvůj notebook je tím pádem nějaký divný.
2: A pozor.
1: 5, 4,
2: a tady Lukáš
1: 3,
2: má
1: 2,
2: 6.59.
1: 1 a teď je 7.01. Jo? Kdybyste chtěli vědět. Dobré ráno.
3: Počasí.
1: 7.01 aktuálně si řekneme taky, jak dnes bude. 22 až 23 stupňů Celsia je maximum, které dneska v Ostravě naměříme. Bude jasno po celý den. Teploty, jak už jsem říkal, poměrně vysoké, takže super, ale pozor, pokud se chystáte třeba do hor dneska, tak tam už to tak růžové nebude, ty maximální teploty do nějakých 18 stupňů Celsia bude polojasno i s možností nějakého toho lokálního deštíku, tak s tím počítejte.
3: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Zhruba každý šestý pasažér jel v noci na sobotu v Ostravě tramvají bez jízdenky. Při noční kontrole v ostravské MHD muselo z tramvají vystoupit více než 230 lidí ze zhruba 1400 zkontrolovaných cestujících. Většina z vyloučených cestovala bezplatné jízdenky, 12 lidí pak muselo vozidlo opustit kvůli opilosti a obtěžování ostatních. Dopravní podnik se zaměřuje na technologické zabezpečení vozů kamerami a nasazení asistentů přepravy. Rafinovaně si počínali zloději, kteří o víkendu vykradli zlatnictví v obchodním centru v Ostravě Dubině. Říkali jsme vám o tom. Do prodejny se dostali v noci ze soboty na neděli a to přes střechu. Po pachatelích pátrá policie. Ostrava investuje do bezpečnosti desítky milionů korun. Novou techniku dostávají policisté, profesionální i dobrovolní hasiči anebo městská policie. Dvě speciálně vybavená policijní auta už například slouží nepřetržitě v ulicích města. Další miliony míří do techniky, která může při zásahu rozhodovat o minutách i lidských životech. Jen něco přes měsíc vydržel ve funkci trenéra fotbalistů Slovanu Ostrava Martin Lukeš. Legenda Baníku skončila v klubu 8. ligy během minulého týdne.
3: Zprávy.
4: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: 7.03, aktuální pohled také na silnice. Provoz u podjezdu na ulici Hlučínská, tedy je zastávka na Důl Odra, řídí policie. Semafor je sice zapnutý, ale stojí tam, tak počítejte s tím. I když vám jako řidičům osobních aut je to stejně k ničemu, protože podjezdem neprojedete, tak na to stále myslete. No a myslete na to i, že pokud jste cestující MHD, to je ostravské, tak od čtvrtka končí výluka tramvajových linek 1, 2 a 13. Tyto linky se vrací zpátky po své trase na ulici Vítkovická, ale pozor, zhruba do půlky října nebudou obsluhovat zastávku Don Bosco. To je třeba říct, ať s tím počítáte, to znamená, že po zastávce náměstí Republiky se pak zastaví až na zastávce Dolní Vítkovice Hlubina. Toť z dopravy vše, děkujeme a další informace můžete psát nebo volat na telefon či WhatsApp 77337136.
3: Doprava?
4: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
7: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
3: Vyhrávej skvělé ceny.
5: Bon appétit.

0: tak hlas Latyši McNeil jsem neslyšela, člověče, normálně jako roky. To jsem překvapená, Mila, není to fresh track?
1: Ne, to není.
0: Není,
1: no.
0: Jo? Není to výběr od Aleška nějaký?
1: Tak výběr od Aleška to je, ale fresh track, teda Moni, fresh track to
0: není,
1: dávno
0: jo?
1: Není.
0: A kdy to, řekni mi tak jako, kdy to vzniklo, jestli můžeš, jestli
1: no,
0: víš.
1: No, já nevím, já nejsem věštecká koule, to já tady jako
0: já
1: nevím.
0: Já bych si to poznačila, že bych si to ještě potom pustila jednou, víš.
1: Jo, to by se
0: no,
1: to až tak
0: a nebo
1: líbilo.
0: A nebo nemusíš, Honzi, my máme aplikaci přece a tam to všechno
1: no,
0: je.
1: No jo, naposledy, ještě ale můžu ti říct, kdy to naposledy hrálo, kromě teďka.
0: Děkuji, už to vidím.
1: 11. září v jednu ráno.
0: No a to je možná ten důvod, proč jsem si toho zatím jako nestihla všimnout a navnímat.
1: Aha, jo. Dobře.
0: Tak
1: no,
0: jo,
1: jasně.
0: Pojďme se podívat na ranní ulici ostravskou.
1: Ale...
0: Mě by zajímala tvoje reakce, protože po ránu v Ostravě, budeš se divit, ale kolem 5. hodiny je dost lidí v ulicích, ale i dost lidí, které bys tam třeba potkávat úplně nechtěl.
1: No to já se ani nedivím, protože já jsem teď, no teď, vlastně rok zpátky, když jsem nastoupil tak jako hezky do dopravního podniku, tak jsem jezdíval vlastně pořád jenom ranní směny, takže já jsem měl nástupy i na 3:30 a musím teda říct, že byl jsem kolikrát překvapen, co všechno v těch ranních ostravských ulicích opravdu lze najít.
0: Tak to se otáčím na správného chlapa, nebo vůbec vzorek, který by mi mohl poradit.
1: Ano.
0: Dneska jsem potkala, bylo to na úrovni Ostravy Stodolní, je to vlastně nádražní.
1: Ano.
0: A kousek je to naproti Stodolní, jo. A tam já jsem čekala, abych přeskočila na tramvaj, která jede sem k nám k fabriku. A podél ulice Nádražní oproti mně, na druhé straně, šel borec, který vydával tady tyhle zvuky, jo?
1: No.
0: Teď, jak jsme stáli na té zastávce, tak jsme se asi všichni modlili, aby ho nenapadlo přejít z té protější strany k
1: ano,
0: nám.
1: K vám, jasně.
0: Protože já normálně nevím, jak mám reagovat, když je
1: někdo
0: poblíž
1: takhle...
0: mě někdo jako takový, jo? A nedávno jsem viděla video z Prahy, kde došlo k potyčce, zastavili dvě auta,
1: ano.
0: Normálně na Tepně, to se asi viděl.
1: No.
0: Myslím, že to byl kousek od Střelnice, ale nejsem si jistá, jo?
1: Mm-hmm.
0: A vyběhli z auta jedna posádka a začala jeden z nich mlátit baseballovou nebo něčím holí posádku dalšího vozu.
1: Ježiš.
0: A tam byl taky klučina u toho, který vydával jako takové podivné skřeky.
1: Jo, takový a skřivan
0: jo,
1: trošku.
0: Tak mi řekni, jak ty bys to řešil, jestli by si házel nevšímáka, nebo by
1: utek.
0: Si... Takže by si se, aha, to mě napadlo, že protože byli takoví na té zastávce,
1: takhle, jo,
0: co
1: dívej,
0: se vzdalovali pomaličku.
1: Já to řeknu na rovinu, já jsem jako typ člověka, který nevyhledává vůbec jako žádný konflikt,
0: aha.
1: Ať to fyzický nebo psychický,
0: rozumíme.
1: Já to strašně nemám rád, takže v tomhle případě, když bych věděl, že takový člověk by mohl být mým ohrožením, jo, tak já bych pomaličku se jako vzdaloval, až bych vlastně ve finále utek.
0: Jo,
1: takže
0: by
1: já se jako za to vlastně nestydím, já to říkám jako na rovinu, tak jak to je, jako tak jak to cítím, tak to říkám, já bych šel.
0: Ty by si utek, okej, proč ne, je to tvůj názor, tvoje taktika, Jiřinka píše, že by se ho nevšímala, Adam taky píše, že háže nevšímáka a slyšela jsem ještě jednu teorii, že ho můžu překvapit tím, že vlastně se vydám proti němu a že ho tak vyšokuju.
1: Hele,
0: že ho zmatu nepřítele vlastně.
1: To je vlastně jako geniální nápad. To je dobrý nápad. Hele, za chviličku si to dáme, protože to by mohlo být dobré, ale to fakt zmateš nepřítele, to je pravda. Hele, nejlepší obrana je útok. Tak to je.
0: Já to nepraktikuju, ale možná začnu, hele, když tak to funguje.
1: Jako tak to prostě je a tak to funguje napříč jako staletími, no. Jo, dobře. Děkuju.
0: Tak děkujeme Radkovi.

0: je úterý 15. září, prosím vás, ale teď se přesuneme lehce v čase, protože na téma, které jsme tady rozjeli, a to konkrétně téma, jak byste reagovali, když by proti vám šel někdo, kdo vypadá a i se chová podezřele a divně, tak na to téma tady máme dnešní ranní scénku, jo? Přesouváme čas zhruba na kolik?
1: Já jsem šla kolem, bylo 4.55 asi, když jsem byla v centru, jenom okay. Bychom chtěli podotknout, že chápeme, že jsou lidé, kteří tyhle projevy mají z nějakého zdravotního hlediska, jo? Uh-huh. My se bavíme ale o lidech, kteří se do toho stavu dostali doprovolně tím, že třeba bumbali celou noc, ano, jo? Ano, málo ano. Spali, no, takže řekněme, že tak.
0: Že prostě tak, ano.
1: Že prostě jsme kolem Stodolní ulice, jo.
0: Úplně nejlepší. Nacházíme se, ano, uprostřed někde jako nějaké té Stodolní ulice, jo, je 4.55 a dobré ráno. A
2: bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.
1: Stojím, čekám, než mi přijede tramvaj. Potřebuji přeskočit, dostat se do práce, že? Je čas.
0: Si takhle říkáš vždycky nahlas?
1: Jo, samé. Honzi, já si musím přemlouvat každé ráno. Takže za tebou jedu.
0: Dobře, promiň. Tak pojďme.
3: Hej. Slyšíš mě?
1: Dobré ráno, mluvíte na mě?
3: A na koho asi jenom mluvím, tak je tu někdo jiný ještě?
1: No, je tady dost lidí, potřebujete něco, s čím vám můžu pomoct?
3: Kolik je hodin?
1: Moment, mrknu se na mobil, je 4.57.
3: Kolik? Kurva, fizzly. Pardon, já jsem se chtěl zeptat jenom.
1: A takhle to vypadá, když se někdo autenticky a hodně vžije do role, že Honzik? Dál, nemluv.
3: Už ti jede tramvaj, no.
1: Mluv navždy nebo nikdy, už víš, jak to je. Může Jindra věn, ano. Navždy a nebo
3: navždy.
1: Nikdy a nebo navždy.
3: Ne. No, tak nechme to být, jo. Dobré ráno, Monči ujela tramvaj, já jsem se ztratil někde
1: v ulici. A ty budeš sledem k pokutě chodit až do nekonečna pěšky asi. Nemáš na benzín.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: pohodě, jako tohle byl jasný důkaz toho Moneše, opravdu ráno, ale nejen ráno, i večer, ale i za bílého dne můžeš v Ostravě potkat tolik lidí, kteří prostě nejsou normální, stejně jako jsem to zahrál já teď, jo. Jako.
1: Každé tramvaj. Je někdo, kdo se trošku vymyká. A kdekoliv jedou, no, tak je tam vždycky někdo, kdo tak nějak jako vybočuje.
0: Například?
1: Pod jiným způsobem. Buď to má právě nějaké hlasité projevy.
0: Ano.
1: A nebo si jednoduše a neúplně hlasitě povídá sám se sebou.
0: Okay.
1: Jo, pak jsou lidi, co tě oňufávají, to jsem tady říkala, že mi jeden borec seděl za mnou, tak mi oňufával krk a vlasy.
0: Ano.
1: A pak jsou takové ty nepříjemné scény, kde se třeba někdo hádá s někým a dělají ty tržnosti na hlas.
0: Ano, jasně.
1: A pak jsou typy lidí, kteří přijdou a chovají se, jako by jim ta tramvaj patřila. Jo? Já
0: dobře.
1: Si v tu chvíli připadám jako v zoo, protože nedávno nastoupila taková banda jako kluků.
0: Ano.
1: Tři si sedli na schody a další dva se začali houpat na těch různých držádlech. Tak říkám, no.
0: A co potom takhle, a co potom teprve lidi, kteří jako smrdí a že těch je asi jako taky dost, ne? Jako ono to je takový jako obecný nešvar, že městská hromadná doprava jako zapáchá, tak...
1: Cítím se být povolaná k tomuto tématu,
0: ano,
1: k tomu, že jezdím celoročně,
0: předávám
1: je úplně
0: slovo.
1: Jedno, jaké je roční období. Honzi, o čem ty mluvíš, tak je to ve vlnách, že v létě se to stává, je to lidské, prostě je teplo, potíme se všichni.
0: Jasně.
1: Jo?
0: Mm-hmm.
1: Já jsem, řekněme, v létě k tomu
0: s větším pochopením.
1: Mám tohle. K tomu více pochopení.
0: Ano, rozumím.
1: Ale pak jsou i takoví, kteří i v zimě a na podzim tu vůni svoji
0: neřeší. Jo.
1: Opravdu. A tam už jako to je nepříjemné vedle toho člověka.
0: Jasně.
1: Vydržíš to jednu zastávku, ale pak když jedeš dál, tak přesně vidíš, jak ti lidi se přesedávají. A neúplně nejhorší, a to se stalo nedávno jedné paní chudák, tak ta seděla u okna. A nepříjemní lidé a nevolníci ji obklopili. To znamená, jedna si sedla vedle a jeden si sedl před ní a otočil se na té jedničce tak, aby ještě s tou za ní mluvil.
0: Jo,
1: jestli
0: jo,
1: mi rozumíš.
0: Jo, ano.
1: Chudák paní, bylo na ní vidět zděšení a hledala pomoc.
0: Čekala na svou zastávku.
1: Čekala.
0: Rozumím.
1: A jak na potvoru jela člověče z Výškovic skoro až do centra.
0: Aj. No, bohužel. Hele, tak schválně, pojďme si otevřít toto téma i z řad frešáků. Mě by zajímalo, kolik lidí tady cestuje hromadnou dopravou a kolik lidí má stejné zážitky jako ty. Jo,
1: po případě
0: věříme, že jako je spoustu našich posluchačů, kteří nás ani neposlouchají jako v MHD, protože nejezdí MHD, tak schválně dejte nám to prosím vědět.
2: Pošli hlasovku 77 337 137.

0: Hele, tak zkušenosti z řad frešáků, kteří využívají MHD DPO a jezdí tramvají, autobusem po Ostravě a mají bohužel zkušenosti s tím, jaké to je cestovat v MHDčku s někým, kdo úplně jako, ne že dobře se nechová, ale dobře nevoní, protože tohle je jakoby případ přímo Jiřinky, která píše, že jedná se o jednu paní, která jde cítit močí, jo, jakože pravděpodobně prostě je nebo bývá počurána.
1: Jo, pochopili,
0: jakoby, jo, já vím, jenom
1: teď jako, nám to ukazuješ v jasných tak, barvách. Teda.
0: Tak jako pro jistotu, kdyby náhodou někdo. Ale pozor,
1: takže
0: píše k tomu.
1: Smraďošci.
0: Přesně, ale píše k tomu. Ale je hodně ukecená a v dobrým. Mm-hmm. Jo, takže vlastně jako pokecáš, ale...
1: Nemůžeš jet dlouho.
0: Ale nemůžeš jet dlouho.
1: Potřebuješ mít krátkou trasu.
0: Ano.
1: A potom je skupina kriminálníci. Tady psal Borec, že viděl někoho, jak se hraje se zbraní. Možná, že to byla atrapa, ale v té chvíli to opravdu nechceš zjišťovat.
0: No,
1: úplně chápu, mi se stalo to samé. Pak jsou filozofové a radilci, to znamená, kteří si tak jako pro sebe povídají a říkají, jak by člověk se měl chovat a teď dávají to poselství,
0: ano,
1: i nevyžádané.
0: Jasně.
1: Pak jsou pamětníci, to taky znáš, když si prostě jako sedneš a vedle tebe přijde někdo a najednou si s tebou začne povídat o tom, co tam kdysi stálo, nestálo a co bylo, nebylo.
0: Ano.
1: A teď, jak dlouho s nikým nemluví, tak máš problém potom vystoupit, protože tě chtějí pustit.
0: Aha.
1: Pak jsou takový ti, já tomu říkám, co okupujou sedadlo svoje, ale i to vedle, protože
0: jasně,
1: prostě nechtějí třeba z nějakého důvodu sedět u okna.
0: A nebo jsou prostě prostorní hodně, no, jako víš co, to je, chápu, jasně, rozumím,
1: chápeš,
0: dobře.
1: Zabírají za cenu jednoho lístku dvě sedadla.
0: Ano.
1: Pak jsou mobilní mariaci, to jsou ti, co... se dívají do těch mobilů. A teď, jak dneska ráno se stalo, jo? Představ si, Honzi, tichou tramvaj, která vyjela z 29. dubna, přijela na kino Luna.
0: Ano.
1: A když zastavovala u kotvy, tak se do té tiché tramvaje v tom útlumu ozvalo nahlas na plné koule: "Jsi moje všetko!"
0: Jsi moja hvězda.
1: Tak já nevím, něco si tam pouštěl.
0: Jasně.
1: Jsme se všichni pousmáli.
0: To jsem právě chtěl zmínit, že ano, kromě těchto všech kategorií cestujících, které ty jsi vyjmenovala, existuje i kategorie DJ, jo, protože
1: přesně,
0: častokrát se mi stává, že poslouchám jako různé hudební žánry, jo, napříč
1: tramvají. Ale teď je ještě rozdíl, někteří si vezmou sluchátka a
0: ano,
1: někteří jedou prostě na plné koule klidně, i když ty sluchátka nemají a jim
0: normálně,
1: to jedno.
0: Normálně, jasně, ano.
1: Chtějí si poslouchat, tak prostě si dají svoje oblíbené fláky. A pak jsou ještě takový, co ty sluchátka mají, ale mají je tak ohulené, že stejně
0: prostě
1: nejbližší
0: slyšíš,
1: okruh slyší taky. Jo?
0: Je to tak, je to tak.
1: To jsem taky ještě
0: nepochopila. Hele, děkujeme za vaše tipy, za vaše rady. Co proti tomu pomůže? No vlastně jako nic, chodit pěšky, to je tak jediná věc, která by mohla teoreticky pomoct, ale vím, že z centra do Víškovic to úplně pěšky jako nejde. Takže asi jenom počítat s tím. A víte co? Možná tomu pomůže, když si třeba vyhrajete tady u nás 2000 korun do Čokobos.
1: Jako na nervy potom třeba,
0: no jistě, jo, jistě. Jako hlavně na nervy.
1: Takže dojdete pěšky.
0: Ale budete mít plnou pusu čokolády.
1: Přesně, přesně. Tak já jsem jedině pro, kvíz naopak za pár minut, otázky připraveny jsou.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte za

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: právě teď je nejvyšší čas, abyste vzali svůj mobilní telefon a vytočili telefonní číslo tady k nám do studia Fresh Radia, protože jdeme hrát. Ano, jdeme hrát o 2000 korun do Chocobos.
1: Nemáme zatím finalistu ani finalistku, včera volala Káťa, nepodařilo se, tak nejlepší možná pozice pro vás, třeba budete jediní.
0: Takové štěstí, že by.
1: Už se stálo, už jsme tady měli ten případ.
0: Jo, vlastně jo, když já jsem byl, ano, vím. No tak jo. Pojďme, 777-337-136, to je telefon k nám do studia a my čekáme na dnešního volajícího kvízu naopak.
2: Kvíz naopak. Volej do studia 77 337.

0: Dobré ráno, čau.
1: Čau, kdo to je?
0: Radek.
1: Radku, nazdar, odkud voláš?
0: Teď momentálně z Prahy.
1: Počkej, z Prahy?
0: Teď momentálně.
1: Tak to, okay. je paráda.
2: A jinak si náš, jinak bydlíš v Ostravě?
0: Jinak jsem Moraváš.
1: No.
0: Ne, Morava, Brno.
1: Brno.
2: Brno. A tak jo.
1: To je vrchol, aby Brňák z Prahy volal do ostravského rádia. To je normálně trojúhelník. Tomu říkám trojúhelník. Jako. No nic, hele, jenom se zeptám, jo. Do Chocobos, když bys náhodou v pátek ve finále vyhrál, tak by si obětoval i cestu do Ostravy.
0: O, jasné.
2: No tak jo, tak my jsme jedině
0: kvůli pro. Kvůli jasné.
1: Výborně, tak není o čem. Jdeme na to, kvíz naopak, 10 otázek, které tě položíme, pozor, ty na ně musíš logicky záměrně odpovídat špatně, když to zvládneš do jedné minuty. Je to, nebo si respektive o krok blíž k tomu pátečnímu finále.
2: Myslím, že chápe, tak pojďme na to, hoši.
1: Tak pojďme, připraven, 3, 2, 1, jdeme na to, kvíz naopak startuje.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
1: Sluně je mládě od slona nebo slepice?
0: Sluně od slepice.
2: K čemu slouží dalekohled?
0: Zazářská pomůcka nějaká.
2: Dobře.
1: Dobře může být. Čím se živí krejčí?
0: Vypadá mi to. Nevím, vypadá mi to teďka.
1: Musíš zrychlit, pojď.
0: Hele, ježdění autem.
2: Dobře, na které části těla nosíme klobouk?
0: Na ramenu.
1: Výborně, jaké i napíšu ve slově polibek?
0: Tvrdé.
2: Co je více, 3 plus 5 anebo 3 krát 3?
0: 5 plus 3.
2: Ano.
1: Dobře, má dneska svátek Martin, ano nebo ne?
0: No.
2: A tady jsme zase ztroskotali.
1: Ještě není listopad.
2: Není listopad, no, protože Martin má v listopadu, takže správná odpověď by v našem kvízu byla ano.
1: A zrovna, no. Ale zrovna tohle by šlo i jako odvodit, protože víme, že se říká Martin na bílém koni přijede a poprvé nasněží a v září.
2: To je listopad.
1: V našich končinách ještě nesněží.
2: Nevadí, hele, my máme rádi výzvy, možná i ty. Přesně, takže třeba zítra zkusíš znova, co ty víš, jo?
0: Jasný, super, díky, jo.
1: Tak my ti moc děkujeme, že jsi zavolal.
0: Super, díky.
2: Děkujeme.
1: A zdravíme do Brna, moc zdravíme do Brna, jo?
0: Díky.
2: Čau.
1: Máme ho rádi. Ahoj.
0: Čau.
1: No nic, no. Moni,
2: ten Martin.
1: Jsme přísní. Tento týden mně teda přijde, že jsme přísní.
2: Dobře.
1: Měli bychom zmírnit. Zítra se zeptejte, jestli slaví svátek Adam a Eva.
2: Ne, zítra se zase zeptám na Martina. A vyjedna vám.

0: Ten čas dneska letí. Mone, kolik máš hodin?
1: 8.
0: 8, výborně, já mám 7.59 aktuálně. 7.59, jo.
1: Tak ale, to je kompromis, to už asi můžem.
0: To je kompromis, ne, teď jsem to chtěl říct, že je to celkem kompromis, tak pojďme na to. Dobře, řekněme, že je 8 hodin. Dobré ráno.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: Dneska v maximech v Ostravě a nejbližším okolí ty teploty vyšplhají k nějakým 22 až 23 stupňům Celsia. Bude jasno po celý den, tak s tím počítejte, že dneska bude prostě krásně, možná chytnete ještě nějaký ten bronz. Teploty v noci kolem 12 stupňů Celsia, pokud se dneska chystáte nahory, tak ty maximální teploty do 18 stupňů a polojasno.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
1: Končí modernizace trati ve Vítkovické ulici v Ostravě a odklon tramvají z jihu. Dopravní podnik Ostrava dokončuje modernizaci tramvajové trati ve Vítkovické ulici za téměř 145 milionů korun. Po měsíci a půl tak ve čtvrtek skončí odklon tramvajových linek, zároveň bude obnoven provoz linek číslo 10 a taky 11. Více než 8 desítek moravskoslezských policistů se zapojilo do jednodenního cvičení, které prověřilo připravenost na případné obnovení kontrol na hranicích se Slovenskem. Kontrolovali se auta na přechodech, mezinárodní vlaky i těžko přístupný terén podél hranice. Na frekventované křižovatce Nová Vezvodárna v Ostravě se včera ráno střetl sanitní vůz s osobním autem. Vůz zdravotníku po nárazu zůstal převrácený na boku. Z anglického Londýna se vrátila skupina lékařů záchranné zdravotnické stanice Moravskoslezského kraje. Lékaři tam absolvovali specializovaný kurz. Symbolický čas se u pietního místa před vstupem na stadion na Bazalech včera sešla zhruba stovka věrných fanoušků Baníku Ostrava. Příznivci slezského klubu se přišli rozloučit se sportovním ředitelem a bývalým vynikajícím brankářem a legendou. Luděk Mikloško podlehl zákeřné nemoci.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Minutka po 8, dobré úterní ráno přejeme, taky i na silnice. Opatrní buďte na silnici 56 na 57. kilometru na trase do Ostravice, z Ostravice do Ostravy. U obce Baška se srazilo 6 osobních aut. Je to velký ťukanec, na místě jsou složky záchranné služby, je tam policie, je tam spoustu záchranek, jsou tam hasiči. Počítejte s tím, že projedete se zvýšenou opatrností a pokud to je alespoň trošku možné, tak to raději objeďte. Děkujeme pěkně. No a opatrní buďte i na dálnici D48 na 37. kilometru ve směru na Olomouc se řeší dopravní nehoda. Zatím nic víc specifikováno nemáme. Je to čerstvá věc, tak kdyby náhodou, dejte vědět.
1: A prosím tě, Tesco Třebovice, bez semaforu, je to tak záležitost 20 minut stará, tak kdo ví, jak je to teď, když tak aktuálně posílejte zprávy, pište, volejte, jsme tady.
2: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
5: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
7: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
8: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza.

0: Get your sexy on. You ready?
1: Yes, I am.
0: Yes, I am. 8:10. Dobré ranko, je úterý 15. září. By náhodou, ani nevím, kdo dneska slaví svátek. My jsme, víme, že dneska neslaví Martin, svátek Martin, to už víme, ale naladil bych se do takové jako spíše pohody, jestli by to šlo. A kdo dneska slaví teda, pojď, říkej.
1: Tak já ti to zkusím, tak jako kdyby si hrál pantomimu, nebo vůbec ne, kdyby si hrál, to je lepší, aktivity,
0: no.
1: Tak slovně ti to zkusím přiblížit, jo?
0: Tak jo, tak pojď.
1: O, pozor, jenom startuju. O jedné slečně se říká s dlouhýma nohama. Která to je? Neslyšel jsi to nikdy?
0: Jo, slyšel, to víš, že slyšel. Počkej, přemýšlím. S dlouhýma nohama.
1: Tak to bude na dlouho, dobře. Tak moje
0: Lucie,
1: strategie je ne.
0: To...
1: No, tak to mi nevyšlo.
0: S dlouhýma nohama, pojď dál, no, zkus něco jiného ještě nějak jako...
1: Jinak, když hraješ karetní hru, tak můžeš hrát určitou hru, kde pokládáš takového jakoby šaška. Jak se jim mu jinak říká?
0: Jo, takže dneska počáteční... slaví Junek
1: ne,
0: svátek.
1: Ale to počáteční písmeno si uchovej.
0: Jana?
1: Ne.
0: Jo, takhle, takže dneska slaví Jaroslava.
1: Ne.
0: tak pojď ještě nějakou jinou radu.
1: Dobře, tak
0: jestli existuje ještě nějaká.
1: Dechej, prosím tě, první dvě písmena toho pána, toho šaška. Jo, co ti zůstalo?
0: Julie.
1: Ne.
0: Judita.
1: Prosím tě... Je to jokr, ne? Tak jak můžeš mít
0: jo? Jo, Johana.
1: No, ale to není úplně přesné. Uprostřed toho jména není H. Ale je tam...
0: Jovana.
1: Ne, zkus ještě jinak. Je tam dobře.
0: Johana nebo Jovana, já žádnou jinou...
1: Ale znáš ještě jedna určitě.
0: Jolana.
1: Jak?
0: Jolana.
1: Jo, Jolana. Dneska má svátek Jolana.
0: A o Jolaně se říká, že má dlouhé nohy?
1: Ne, to se říká Johana s dlouhýma nohama, ale přes tu Johanu jsem tě chtěla jako překlenout k té Jolaně, ale hold, prostě strategie selhala.
0: Jo, no já jsem teda jako, když jsem vyčerpal své znalosti ženských jmen na jo, napadla mě Johana a Jovana, tak pak už jsem nevěděl, jakože vlastně Jolana ještě. Ano, máš pravdu, Jolana.
1: Tak Jolana, dneska je Jolany. Když jsme se tak krásně dostali kolkám, tak mějte hezký den, no.
0: Jo, to já...
1: se ptali, jestli jsme ready, tak doufám, že jste ready. A na co? Teď otázkou na co, že?
0: No tak na co? Tak nabídneme třeba Jazz Glynn nebo taky Anotr, to všechno bude v této hodince hrát. A já teda musím říct, že žádnou Jolanu neznám, tak kdyby náhodou nějaká poslouchala, ať klidně dá vědět, že opravdu nějaká Jolana existuje.
1: Viděl jsi někdy film Bota jménem Melichar?
0: Ne.
1: Dobře, tak nic. Opět moje strategie selhala.
0: Ale viděl jsem a znal jsem Jolandu, tu kartářku.
1: Jo. Velký špatný.
0: To není normální. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Jess Glynn a taky Route 94.
1: My jsme dneska už ráno s Honzou zmiňovali i taneční soutěž, o kterou jsme se trošku otřeli. Teď vás najednou zveme, ona bude 27. září právě tady v Aule Gong v Ostravě. Jmenuje se Love for Dance a my na ní v rámci našeho fresh vysílání Honzy budeme mít i lupeny, takže budeme jako zvát a soutěžit o lístky tam.
0: Jasně.
1: Kuba Mazouch ti určitě něco říká, ne?
0: No jasně, samozřejmě.
1: Polívka. No, jasně, orientuješ
0: vím,
1: se.
0: Vím, jasně, vím,
1: jo,
0: vím,
1: mladý
0: ano.
1: Polívka, myslím.
0: No,
1: jo?
0: Tak já, tak.
1: Takže to jsou třeba jména,
0: starý
1: které...
0: Starý by to neutančil už.
1: Ale dobře, narážíš na to, že to je opravdu jako taneční i divadelní show, takže nádherné prostě společenské tance, vrcholové úrovně, kostýmy a tak dále. Mm-hmm. My budeme hrát o lístky v průběhu příštího týdne, ale příští týden tady taky budeme mít rozhovor.
0: Ano.
1: U siestáku, to znamená, že přijdu kolem 12. hoďky a jsem sama zvědavá, koho jako z té plejády, kdo přijde, jestli jako přijde přímo Kuba Mazouch, jo? A bylo by super, kdyby přišel s polívkou.
0: Tak? No to by bylo.
1: No to, jako to pro by bylo, mě, pro ale, mě jako určitě, ale uvidíme.
0: Ale tak uvidíme, necháme se překvapit.
1: Uvidíme.
0: Důležité je, že my, jakožto Fresh Radio, vás na tuto událost právě do ostravského gongu dostaneme.
1: Jo, zatím si hlídejte termín, mrkněte, jestli toho 27. už tam třeba nemáte rodinnou oslavu.
0: Hmm.
1: Nebo,
0: když tak
1: nevím,
0: to zrušte.
1: Jestli tam máte dovolenou, tak to odložte, no.
0: No, no právě, jestli letíte
1: Itálie počká,
0: vůbec.
1: Nebo...
0: Vůbec, tohle bude zážitek jako nezapomenutelný. Navíc pozor, já teď jako vím, o čem mluvím, protože já sám se pohybuju docela dost v kulturním dění a musím moje říct, že to je velmi příjemná společnost. Fakt.
1: Jo, a teď řešíš to jako tanečníky,
0: obecně,
1: nebo?
0: Obecně, ne, obecně jako kultura. A tohle jo, je kultura, protože tohle bude kultura na druhou. To bude taneční show s divadlem spojená. Navíc tam budou známí lidi. No bude to fajn, bude to fajn.
1: Jo, takže se hoďte do...
0: Do klidu?
1: Strategických pozic.
0: Tak no, jasně.
1: Protože my vám včas řekneme, u koho se o ty lístky bude hrát.
0: Hele, dokonce Veve píše, že taky jde a že už se moc, moc těší.
1: Moc těší,
0: no,
1: nedívíme
0: tak to
1: se.
0: Je, to je jasné, Veve, to my se nedívíme. Tak jo, tak tohle víte, prosím vás, buďte připraveni, buďte ostražití, protože jakoby... těch lístků, pokud se nepletu, už moc jako ve volném
1: ne,
0: prodeji
1: opravdu,
0: není.
1: Bude to opravdu jenom taková třešnička na dortu,
0: no.
1: Takže ať tu soutěž neprošvihnete. Útěchou pro nás všechny neúplně pohybově zdatné může být to, že nebudeme soutěžit tanci.
0: Tak.
1: Jo, a pouze ale v rychlosti. A to jde skoro všem.
0: Ještě, že tak.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Jmenuji se Kuba Mazouch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
11: Ten má ale klapy!
12: Je, tam je dinosauří mláďácko!
13: Mimino Stegosaura!
14: On chodí!
15: On je živý!
12: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
16: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
17: A dívejte, tam je ten velký!
18: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
19: House Pro.
9: Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
10: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
11: Bon appetit. Bon appetit.

0: Adam Port, Move, už zítra, Moni, už zítra, kdyby tě to zajímalo, můžeš pro... Ale jo, můžeš v sobě probudit ostraváka tělem i duší, jo? Protože, ano, tak já ti řeknu, to počkej, neboj, dám ti k tomu návod, jak můžeš v sobě už zítra probudit ostravskou duši, jo? Je to jednoduché. Zítra totiž startuje hokejová Tipsport Extraliga. Jo, my tady jako jsme tak nějak jako omílali pořád dokola, jak to vlastně vypadá s těma Vítkovicema, co ten Třinec a tak dále. O, respektive pozor, já koukám na to, že Extraliga začíná už dneska zápasem mezi Karlovými Vary a Třincem právě. Takže v 18 hodin můžeme fandit našim goralským sousedům, tedy třineckým ocelářům. Ty se hrajou svůj zápas, jak už jsem říkal, v 18 hodin právě v Matony Aréně v Karlových Varech. Ale nás zajímá den zítřejší, milá Mončo. Jestli pak víš proč?
1: No, tak asi, když mluvíš o hokeji a Vítkovicích, tak že by?
0: Ano, správně.
1: No, tak s kým
0: je
1: a to kolik?
0: Tak. První domácí zápas Vítkovice se hrají už zítra v 17:30, jo, aha, to si zapiš.
1: Jasně.
0: A pozor, bude to souboj rivalů, bude to souboj dvou rytířů, protože Vítkovický rytíř bude hrát s tím Kladenským. Rytíři Kladno zítra, no.
1: A Jager?
0: Ne, prosím tě, ten už ne.
1: Ten už nepřijede,
0: ten už ne, tak jako...
1: To už není rytíř.
0: Takhle on tam možná bude, ale on už je takový spíš jako rytíř v důchodu, bych řekl, jo. No ale co je důležité, tak to je výkon vítkovického týmu. My věříme, že to vyjde. Pokud věříte i vy, tak nezapomeňte si koupit svůj lístek právě teď na stránkách vítkovického klubu, protože vstupenky jsou a myslím si, že v rámci toho prvního zápasu bude třeba domácí vítkovické kluky podpořit. A proto jsem chtěl jakoby tebe nějakým způsobem jako přesvědčit o tom, že by si neměla na prvním zápase Vítkovic chybět v této sezóně.
1: Mm-hmm.
0: Máš volno zítra odpoledne?
1: No, Honziku, podívej se, když mě tak přemlouváš.
0: Co říkáš?
1: No jasně, přijdu se podívat, že?
0: No počkej, to ne, to není tak jednoduché, že teď jako řekneš, no jasně, přijdu se podívat. Ty jakoby si vážně přišla, jo?
1: Kolik jsi říkal? 17:30?
0: Jak to vypadá s tvým časem v 17:30? Co tam máš?
1: No, mrkneme se, co tam mám.
0: Otevři diář. To by mě zajímalo. 12:00, oběd s primátorem.
1: Ne, zítra ne. Ale jako minimálně půjdu fakt kolem, tak jo.
0: Aha.
1: Člověče, a ty mě tam dostaneš? Když je tak jako zveš.
0: Já tě schovám.
1: Jo, ty mě schováš.
0: Do
1: a pak mě pozveš na teplé pivo a studený párek.
0: Je to tak? Ale bez primátora.
1: To je nabídka opravdu...
0: Hele, tak si to zapiš a...
1: Jo, píšu si to.
0: Já se
1: to
0: na tebe
1: Rande
0: tam budu...
1: Rande s Perdíckým si
0: jo,
1: píšu.
0: Jo, sektor C2. Jo,
1: C? Jen. Proč C?
0: No, tak protože to je kotel, budeš v kotlu. Budeš kotelnice.
1: Takové škaredé písmenko, ačko by nebylo.
0: No, prosím tebe, ale...

0: který je nejvíce depresivní, jo, ten podzim, tak ten se blíží. A je potřeba se hodit do psychické i fyzické pohody. Byl jsi někdy na lekci jogy?
1: Nebyl, bohužel.
0: Já na teda žádné.
1: Jako, ne, já teda nikdy. Jako jsem vždycky chtěl to vyzkoušet, dokonce jsem jednou byl i přímý svědek toho, jak probíhá taková ta yoga z pejsky. Se štěňátky.
0: Takže máš takovou zkušenost, protože
1: jenom jsem to viděl.
0: Jako
1: jenom jsem to jako viděl, nikdy jsem na ní jakoby nebyl.
0: Jasně, nebo víš, že něco takového je.
1: Tak, to vím.
0: Třeba já koukám, protože já jsem byla kdysi na joze, dělala jsem pár lekcí jenom.
1: Ale
0: jako v teple jsem to i zkoušela.
1: Jsi taková pružná?
0: No, nejsem.
1: Aha, jo.
0: Ale děkuji, že se ptáš. A byla jsem překvapená, že v Ostravě existuje yoga, kde s tebou cvičí králíci.
1: Králíci?
0: Jo, králíci. Skáčou mezi tebou jako králíčí miminka. Asi přemýšlím, jestli to jsou jako velké samice nebo jako velký bob a bobek. Ne.
1: Zase jako králík jako prostě králíče, miminko, králík. Králíče takzvaně je ale moc malinké, ne? To je nebezpečné podle mě.
0: Není? Takzvaná bunny yoga.
1: Banjo, aha. Mm-hmm. Já jako říkám, vím, že existuje yoga se štěňátky, to vím a docela je to fenomén. Dělá to jedna holčina tady dokonce od nás jako přímo z Ostravy a jezdí s tím po celé republice. To vím, že funguje, ale teda jako z králíky, já bych měl strach, že bych nějakého králíka přisedl nebo
0: no
1: něco.
0: No a to právě taky dělá holka z Ostravy. Jo, tu králíčí jogu.
1: Taky, takže by možná i došly štěňata.
0: Přešla možná ze štěňat na králíky.
1: Došly jako štěňata, řekla si, půjdu na králíky.
0: A vlastně to tady může lovit i po ulicích, protože dneska jsem zase viděla dva u fabriku. No bylo jich pět kdysi,
1: to
0: tak možná
1: zajíc, ale
0: postupně,
1: ne?
0: Ale jako asi
1: ty
0: jo,
1: pozor.
0: Ale myslím si, že při té joze ti to bude jedno.
1: Nesmíš já bych si se taky plést pojmy z dojmy, jo?
0: Já bych se taky bála, že ať už lítá mezi mnou a tam ostatníma lidma pes nebo králík, tak bych se taky bála, jakože.
1: Ale píše nám tady posluchačka Nikola, i jsou to cca půlroční miminka.
0: Takže fakt
1: to je neskutečný, to nevím, to je, no já kdybych měl mezi půlročním miminkem králíka cvičit jogu, tak bych mu způsobil
0: ujmu na zdraví
1: a na psychice,
0: blok.
1: No, jako celoživotní, to jako já nevím, tohle bych, ne.
0: Takže by mu ani ten čaroděj Focuston, nebo jak se jmenoval, neporadil.
1: To nikdo.
0: Čaroval depresi.
1: To jako vážně nikdo. Ne, já asi jako víš co, já asi se zdržím jakéhokoliv cvičení jogy, protože myslím si, že v mém případě by to nemělo smysl.
0: Aha.
1: Jo, já jsem jako protažený dost, já umím hodně věcí se svým tělem.
0: Aha.
1: A zrovna jogu asi do ten
0: budu. Vynecháš,
1: tu
0: jo,
1: vynechám.
0: Jo, zrovna jogu bych nevynecháš.
1: Ale děkuji ti za výborný tip, Moni, jestli jsi mi to chtěla vrátit jako za můj tip jít se mnou na Vítkovice, abych já šel s tebou na jogu.
0: Ne, takhle to myšleno nebylo, já jsem opravdu jenom překvapená, že něco takového je, slyšela jsem to prvně.
1: Já jsem překvapený taky a věřím, že by byli překvapeni i ti králíčci teda.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
4: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
2: Vyhrávej skvělé ceny!
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto.

0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
2: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Má hezký náboj, že? Tady
1: jo, Bruno Mars. Bruno Mars, to je prostě jistota, stejně tak jako Fresh Radio je vaše jistota během dne, když prostě nevíte třeba i jako do čeho píknout a nudíte se, tak se nás pusťte, to se jako rozhodně nudit nebudete. Naopak, jo, budete zabaveni až do večera.
0: Máme tady plejádu moderátorů, po nás Marika, sympatická Slovenka, pokud ji neznáte. Její hlas je stejně krásný jako ona sama. Ona sama je stejně krásná jako její hlas, takže tím vás navádím, ať se podíváte na webové stránky.
1: Tohle je velmi hluboká myšlenka. Já si myslím, že řekla to, ne, ty jsi to řekla obecně jako velmi správně, tak jak to je, že naše hlasy jsou stejně krásné jako my sami.
0: Ty jsi to vztáhnul zase na sebe.
1: No tak hele, zavři oči.
0: Zavírám.
1: A poslouchej mě mluvit, jo? Ahoj Moni, já jsem Honza Pernický a jsem tvůj ranní kolega.
0: Ok, stop. Aha. Teď nás může poslouchat někdo, kdo nemá absolutně tušení o tom, jak a ty vypadáš. Jo?
1: Je to, jasně.
0: Pravděpodobné je to velmi.
1: Velmi.
0: Tak napište mi, podle toho, co jste teď slyšeli, že se line tady z Pernického, jak si myslíte, že ten Pernický vypadá, jo? Podle hlasu.
1: Už to tady chodí?
0: Podle hlasu.
1: Je to sexy klub.
0: Ale dej mi ten model, Známe svoje lidi, že?
1: No, tak
0: ale já ti to radost udělám, Honzi. Jestli ti to udělá jako hezčí den,
1: no.
0: Tak si klidně řekni, co potřebuješ.
1: Já myslel, že mi řekli, že jsem pěkný, teda. Jako dobře,
0: jo, takhle bys to chtěl.
1: Tak jsi
0: hezký.
1: Tak počkej, jinak, Moni, odpovídá můj hlas k mému vzhledu?
0: Myslím si, že ano.
1: Děkuji. A teď já tvůj, jo? Řekni něco?
0: Jsi slyšel celé ráno, tady na tebe mluvím.
1: No počkej, já teďko nekoukám na tebe, tak řekni mi něco pěkného.
0: Babiččiny koláče.
1: Jsi krásná, Moni, děkuji ti moc.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
1: Je vše od nás,
0: že vím, co tomu pomohlo.
1: No, my odcházíme,
0: Marika přechází, potom konečně JJ, včera nebyla, dneska bude, no a siesta s Romanem Pastorkem čeká hosty a potom odpoledne Marek a Mikaela.
1: Ještě mě řekni, no, koho co, jsi proč? Tady včera jako měla, s kým mě podvádíš? Když si vysílala místo Jirky Javorského.
0: Tady se stával, prosím tě, Péťa z nedělního pořadu.
1: Péťa z nedělního pořadu.
0: Trends.
1: Aha.
0: No, tak jsme se jako přišli pokecat. No, tak respektive on přišel pokecat se mnou.
1: Ať si dává na mě pozor, jo?
0: A proč?
1: No, tak jako, tak ty jsi moje.
0: Ty žárlíš, jo?
1: No ne, ale tak jako.
0: Dneska jsi mě chtěl vyměňovat za Lewandowskou a najednou žárlíš,
1: jo? No tak jako jenom, ať si dává pozor, jako, že mu to vzkazuje sexy Honza.
0: On poslouchá, takže nemusím nic vzkazovat.

0: Pussycat Dolls a taky Fresh Radio.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí. Počasí.
0: Dneska v Ostravě a okolí maximální teploty je 22 až 23 stupňů Celsia. S tím počítejte, bude jasno. Na horách dneska polojasno s možností i nějakého toho lokálního deště. Teploty v maximech do 17.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Zhruba každý šestý pasažér jel v noci na sobotu v Ostravě tramvají bez jízdenky. Při noční kontrole v ostravské MHD muselo z tramvají vystoupit více než 230 osob ze zhruba 1400 zkontrolovaných cestujících. Většina z vyloučených cestovala bez platné jízdenky, 12 lidí pak muselo vozidlo opustit kvůli opilosti a obtěžování ostatních. Dopravní podnik se zaměřuje na technologické zabezpečení vozu kamerami a nasazení asistentu přepravy. Rafinovaně se počínali zloději, kteří o víkendu vykradli zlatnictví v obchodním centru v Ostravě Dubině. Do prodejny se dostali v noci ze soboty na neděli, a to přes střechu. Po pachatelích pátrá policie. Ostrava investuje do bezpečnosti desítky milionů korun. Novou techniku dostávají policisté, profesionální i dobrovolní hasiči a nebo městská policie. Dvě speciálně vybavená policejní auta už například slouží nepřetržitě v ulicích města. Další miliony míří do techniky, která může při zásahu rozhodovat o minutách i lidských životech. Jen něco přes měsíc vydržel ve funkci trenéra fotbalistů Slovanu Ostrava Martin Lukeš. Legenda Baníku skončila v klubu 8. ligy během minulého týdne.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Minutka po deváté, pěkné, dobré dopoledne přejeme i všem frešákům, řidičům. Pozor si dávejte stále na dálnici D48 na 37. kilometru ve směru na Olomouc. Bourali dvě osobní auta, je to nedaleko exitu 648, tak počítejte, že i tam se můžete zdržet. Pravděpodobně provoz bude sveden jenom do jednoho jízdního pruhu. No a stále se vyšetřuje dopravní nehoda, vážná dopravní nehoda, která se stala na silnici 56 na trase Ostravice Ostrava, kde bouralo 6 osobních aut. Policie i záchranná služba je na místě a projíždíte se zvýšenou opatrností. Pokud to je možné, tak neprojíždějte vůbec, je to zhruba na úrovni končiček u Bašky. Prosím vás opatrně, další informace můžete posílat na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo napříč dnem a telefon 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava!
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s

0: A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Jennifer Aniston, moja prvá obeť práve dneska, si súkromne stráži nový partner Jim Curtis, teraz prezradil, že ich vzťah funguje naozaj dobre. No to sú mi ale veci, že? Sú spolu približne rok a pol, jaj, no ešte aby to nefungovalo, že? A vraj sa stále cítia ako na medových týždňoch, to je prekrásne, my im to všetci strážne prajeme. Hádky navyše riešia pokojne, komunikáciou, meditáciou... Takže pozor, žiadna talianská kuchyňa. A dokonca skúšali aj havajskú metódu. Ho, pono, pono, hono. Založenú na odpustení a láske. Čiže keď sa pohádajú, žiadne buchnutie dverami, skôr miláčik, poď tu predýchať. Dobre, prosím vás, neberte ma vôbec vážne. Ja si z toho v žiadnom prípade nerobím srandu. Jim si už získa aj Jenniferinu partiu okolo Courtney Cox, Chili Scudder, no a ja si myslím, že to je strašne dôležité. A hoci sa zdá, že vzťah je vážny, svadba zatiaľ nebude. Jennifer sa po dvoch manželstvách znovu vydávať nechce. Tak, možno už jednoducho zistila, že na lásku netreba sobášny list.
0: Skandál s Marikou.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Na Freshi stále zdravím Marika Tošková. Samozrejme, teraz pozrieme aj do českého showbiznisu. Čerství novomanželia Dara Rollins a Pavel Nedvěd. Áno, ďalšia moja obeť. Svoje áno si povedali pri talianskom Lago Maggiore a Dara bola doslova za princeznu, ale babi doslova. Každá z nás by taká chcela byť. No teda, možno každá. Jej svadobné šaty mali 15 metrov hodvábnu, obrovskú sukňu, korzet a namiesto závoja klobúk, neskutočný modný skvost. A keď si Dara tesne pred obradom rozmyslela podpätky, navrhár Lukáš Kemlička vyťahol šiaci stroj a šaty jej skrátil priamo na hotelovej izbe. Pavel zase nezapral futbalovú minulosť, na košeli mal manžetové gombíky v tvare futbalových kopačiek. Takže nevesta princezná, ženich futbalista a krajčír pripravený zasiahnuť za každej situácie. Tomu sa hovorí svadba so všetkým.
0: Skandál s Marikou.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
0: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10.

0: Doprava. Doprava.
1: Už je to tady, už je, no vlastně jo, blíží se, že jo, zhruba 2 měsíce a máme tady výročí takzvané sametové revoluce, ale o tom jsem nechtěl, chtěl jsem se podívat, jak to vypadá na cestách. A mimochodem ten včerejší den volná pro mě pracovního, protože jsem byl celý den na firmě, holty, je to hodně, tak vůbec jsem se nezlobil, no, pak bych to klidně měnil hned, jak tady to rád, žádná nehoda. Ale co jsem vypozoroval teď po cestě, když jedete v Ostravě s Fifejt směrem na Centrum pro Česko-Bratrské, tak v zastávce u pivovaru, na mostě jakoby, stojí odstavené starší BMW, u něj bliká policejní auto a evidentně ten řidič, nebo kdo to, no nejspíš řidič, sedí na té zastávce, hlavu v dlaních, vypadá to, že se z řidiče stal ten uživatel MHD.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
3: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

Taky už taková letitá klasika. Ani nebudu hledat, kdy to vyšlo, protože to nechceme vědět. Ale u taneční muziky zůstaneme, ovšem v takovém tom smyslu jiném, divném, pro mě děsivém, ale zcela reálně současném. Objevila se německá DJka, já jsem si vždycky myslel, že DJové to mají v hlavě víceméně srovnané, samozřejmě najdu si výjimky, že jo, ale vesměs jo. No tak už to neplatí, protože v Německu je DJka, která se říká Horse Girls, jedna tedy Horse Girl, tedy koní dívka, doslova do písmene. A ona se prezentuje tak, že má na obličeji nasazenou jakoby masku koně. Místo hovoření českým, potažmo tedy, když je to Němka, tak německým či jiným jazykem, tak hýká. A když jsem si teda pustil rozhovor s ní, tak na to, že se jí moderátoři ptali normálně v němčině, tak odpovídá jo, jo. A vypadá to, že normálně jakože všichni hovoří, všichni chápou, o čem je řeč. No, tak asi jsem z jiné doby, asi už bych potřeboval pozvánku na kremaci. JJ.

0: A já jsem se rozhodl, protože tady přišly nějaké reakce na koně. No jenom, někdo mi tady napsal dokonce takovou vtipnou. Tak s ní dostáje. Přesně, souhlasím. Ale rozhodl jsem, že zkazím ten den i vám a pustím vám kousíček, malý fragment z toho rozhovoru, kdy vlastně ti moderátoři se jí ptají v angličtině, jakým jazykem hovoří. Ona vlastně, že slyšeli, že hovoří německy, anglicky a koňsky, jo, protože se identifikuje jako kuň. Tak jak zní jak její odpověď? Takže nejdřív otázka.
1: We heard you speak English, German and nay.
2: Yes.
1: Can you teach us some nay?
2: I'd like to say, hello, my name is Annie.
0: No, já si myslím, že ten meteorit už by na tu naši planetu měl přiletět co nejdřív. Není čas ztrácet čas.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: No, super.
3: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.

0: No, jsem rád, že vás koníč si baví, přišli mi tady nějaké memečka na téma koně, děkuji pěkně, to jsem opravdu potřeboval vidět. Ale u té muziky zůstaneme, ale už trošku, nebo hodně seriózněji. Nevím, jak jste na tom vy, já jsem poprvé před pár dny na nějaké české telce běžel dokument do tady našem ostravském bardrovi zvaném Jarek Nohavica. A já jsem jeho fanda, určitě. Baví mě jeho muzika už od dětska, ještě v době 80., kdy jsme si tajně předávali ty kazety a smáli jsme se těm veselým textům, hlavně na téma Baníčku, že jo, a podobně. Tak mě prostě baví. A ten dokument byl asi takový, jaký by dokument měl být. Já bych řekl, že dobrý, mohl být klidně i další, ale doslova do písmene posledních, kolik, 2-3 minuty mi vyrazilo dech, protože zazněla muzika, kterou by mě v životě nenapadlo, že něco takového Jarek Nohavica je schopen udělat. A zní to velmi dobře. A dokonce bych s troškou nadsázky řekl, že to žánrovi i patří na to naše taneční rádio, protože on, a možná to uslyšíte stejně jako já úplně poprvé v sobotu, nebo kdy to bylo o víkendu, budete překvapeni, protože, jak říkám, ta muzika sedí perfektně taková kombinace funku, R&B, do toho Jarek, který něco jako rapuje, ale jako nezní to vůbec špatně. A ten song se jmenuje Já už jsem tu byl, tak si dovolím, asi bych řekl premiérově, pustit na Freshy hudební legendu ostravskou, protože když tak nad tím přemýšlím, kdo? On a Věrka Špinárová, že jo? Nikoho jiného tak velkého tady nemáme.
1: Já už jsem tu byl kdysi dřív, ale kým to jsem zapomněl. Já už jsem tu byl kdysi dřív, ale kým to jsem zapomněl.

telefonem kolotočář. Křičí dámy páni další jízda, ať to fičí, ať to hýzda, to jede, ať to letí, pozor děti, dejte bacha, nastupujte po deseti, vojsko polovica, drahé polovičky, nic. Já už jsem tu byl kdysi dřív.

jsem hlabe, které plyne slabé, nese silné, mine naše nevinné i vinné. Všechno mine, přece bylo to i bude, nebe syné, nebe rudé, nebe hnědé, nebe šedé, už to jízda, už to jede. Možná jsem byl vrah, možná pach, možná hnus, pláta, kus, možná.

No, zajímavé, mě to hrozně baví, dokonce je to song, který bych možná i tak trošku jakože tady u nás navrhoval, ať ho dáme do playlistu, ale vím jasně, že to neprojde. Přišla tady jedna hezká reakce, zdravíme do Čech. Tenhle styl moc nemusím, ale tohle je fakt dobrý. No tak to jsme rádi, to jsme rádi. Jak říkám, podle mě je to aktuálně asi největší hudební žijící ikona tady na Ostravsku. Z okolností bydlí o ulice vedle mě, ale nebýt jednoho baráku mezi námi, tak bych mu viděli do zahrady. Nicméně, jak to v dnešní době bývá, tak se vůbec neznáme osobně. Navíc častěji ho potkáváme, jako většina Ostraváku, tady buď v nějakém shopinu na kávičce nebo v nějaké kavárně, ale jako sousedé jsme se nepotkali asi nikdy. A to pak od sebe bydlíme 80 metrů, 100, možná ani ne. No ano, dneska je ta doba prostě anonymní. Fresh Radio.

0: Tady přišla ještě jedna odezva na téma, to je DJ Kikoně. A ta teda stojí za to a taky potvrzuje to, co pořád říkám, že už jsme v nějaké divné době. A zní to takto. Čau, jak jsi tam říkal s tím koněm? Já jsem v autě někoho měl nedávno, jsem vezl frajera a on mi říká, že jeho dcera dostala poznámku za to, že ve třídě mají slečnu, ve čtvrté nebo páté třídě, která se identifikuje jako veverka. A ona jí, jo tak, jakože ta jeho dcera jí na svačinu přinesla oříšky a za to dostala poznámku. No jo, ono je to dvousečné, protože myslím si, že děcka ve čtvrté, páté třídě, no i když chtěl jsem říct, že jsou slušná, dneska už jsou potvory taky, co se budeme povídat. Ale tady bych si troufl typnout, že to opravdu bylo ještě z takové té dětské naivity, která chtěla udělat holce, když se identifikuje jako veverka radost, že jo? Co jiného jí taky měla dones, že? Když se identifikuje jako veverka, no tak oříšky jsou přesně na místě. Jo, kde jsou ty časy, kdy byly jenom dvě pohlaví a za cokoliv jiného se dostali jednu přes tlamu? A vůbec to nevadilo, vůbec. Zavedl bych to hned, klidně i pro moje děcka, které naštěstí jsou normální, ale jak vidím některý ten zbytek toho světa, tak si říkám, ojej, dobře už bylo.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
1: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio.

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
3: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam! A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
5: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
7: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
0: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

A dovolím si ještě jeden hudební výkon, hodně výkon, návrat, to jsem chtěl říct. Půjdeme hodně do minulosti, protože jsem objevil v sobotu zase jedno hezké hudební výročí, pro mě kultovní kapela, navíc bych s klidem řekl jeden z nejzásadnějších songů osmdesátek, jeden z největších hitů, a mý oblíbení Pet Shop Boys a jejich asi dodnes taková jakože nejžádanější záležitost, která vždycky na koncertech zní, byl jsem už kolikrát, dvakrát, třikrát jsme byli s mou drahou, no dvakrát určitě, možná třikrát, vždycky zní jakože v bonusu na závěr a vesměs je to vždycky největší řev na daném koncertu. A konkrétně tedy, dneska je 15. v sobotu to vycházelo, to znamená 15, 14, 13, 12. září roku 1988 vydali, jak už bylo řečeno, Pet Shop Boys svůj stěžejní single, který od začátku byl obrovským hitem a hitem zůstává i po těch dneska, no dneska o víkendu 38 letech.

0: mě normálně až hrklo, protože tady přišel komentář od jednoho z vás. Naposledy jsi na ně byl v Praze. Hej, vy o tom víte víc než já. Pozor na to. Ale jo, byl jsem na ně a určitě, jestli bude možnost. Ještě jsem na ně nebyl na velkém stadionu, jakože byli jsme vždycky na takových spíš klubovějších, když v Praze to byla Autoarena, ale přece jenom ta není extra velká. Ale takový stadion někde velký, třeba 30-50 tisíc lidí, to bych ještě chtěl stihnout, ale myslím si, že aktuálně tak velké tour Pet Shop Boys neplánují, ale třeba to ještě jednou přijde.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh, Metropolitní Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Ať je autorem antické texty. Tak jdeme na dopravu, ta je pozitivní, žádná nehoda v regionu. Tak přidám aspoň jednu informaci, která tady vyskočila mezi tím a vztahuje se k, jak jsem se dozvěděl, a ono je to logické, nejvytíženější křižovatce v České republice, což můžete chvilku přemýšlet, tipněte si, kde to bude. Jestli čekáte Prahu, tak žádné vesnice nevedeme. Brno, křížení D1 a D2, to znamená sjezd na Bratislavu. Tak tam teda jedou bomby, protože koukám na aktuální fotky, kdy to tam teda ve velkém představují a vlastně ten sjezd, který teď aktuálně má ještě tu starou podobu z části, i když už je to solidní staveniště, takové ty jakoby čtyřlístek zhora, když se díváte, nebo prostě jak se jezd, staví klasické přemostění dálnic u nás, tak se postupně začíná měnit na takové něco jako kruháč, kdy to teda bude fičet daleko rychleji, hlavně tam nebudou ty kolony. A co mě vyrazilo dech doslova do písmene, má to být hotovo už příští rok. Jo, tak to držím palce. Já tam za okolností pojedu koncem září. Já, to mě připomíná, že vlastně poslední týden v září tady zase nebudu, protože jedeme přes Brno směrem na jih. Tak doufám, no i když to do té doby nestihnou, já vím, ale i tak si to užiju.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: JJ, Jirka a Javorský. Na Fresh Radio.

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
0: Fresh Radio.
2: Čekuj Instač a Facebook.

V České republice se zase něco děje. Už jsem ráno zaregistroval, že policie, ta složka proti organizovanému zločinu, zasahovala snad někde, tuším, nebo zasahuje v Nymburce na úřadu. A teď koukám, už je to oficiálně venku ve velkém, vojenská policie zasahuje v UVN, což je ústřední vojenská nemocnice, v pražských Střešovicích a taky na dalších místech v České republice. Zadržela 3 lidi, kteří v minulosti působili a nebo dosud působí v pozici náměstků, ředitelů a podobných. No a vypadá to tak, že jde o veřejné zakázky. No jo, zase plavali nějaké krabice vína nebo kapříci.

Jo, tohle je kus historie hudební, nejen hudební, ale celkově kulturní a epochálního vývojového stupně. Slavný to videoklip taky k filmu, k songu Thriller od Michaela Jacksona. Mimochodem, možná víte, možná nevíte, režíroval ho tehdy poprvé vůbec v oblasti tehdejších videoklipů filmový režisér John Landis, což je hodně známé jméno, protože za ním stojí třeba Blues Brothers, nebo Cesta do Ameriky, nebo Záměna, Americký vlkodlák a tak dál, má prostě desítky megahitů. A Michael Jackson ho oslovil právě proto, že chvilku předtím byl v kině na nějaké ty zombie, co to bylo? Jo, Americký vlkodlák. Amerického vlkodláka vlastně viděl Michael Jackson v kině a dostal nápad, že by na Thriller mohli natočit nějaký strašidelný videoklip, no tak oslavil Johna Landise. A ten v nějakém rozhovoru říkal, že byl jednak překvapen, že tehdejší megahvězda zavolala a hledala si jeho jako režiséra. A vzal to jako výzvu, protože do té doby nikdo jiný ten videoklip z filmového světa netočil. Tak si řekl, OK, pojďme do toho. A spolupráce to byla úspěšná, protože to byl přelomový videoklip. Do té doby nejdražší videoklip stál násobně více, než tehdy se klipy točili. On uváděl, že prvotní odhady byly snad až $900,000, které Michael Jackson chtěl zafinancovat. Nakonec to bylo prý jenom 500,000, ale i tak to bylo násobně víc, než tehdy se platilo za videoklipy. No a spolupráce byla úspěšná, ten videoklip zná asi každý, kdo žije na tomto světě. A pak si dali ještě jednu repete o nějakých kolik, 10-15 let později u singlu Black or White, taky to točil John Landis a taky to byl taky jakože našlapaný videoklip. No jo, vlastně tam poprvé byla použita ta technologie těch přeměn obličejů, jak se tomu říkalo, tehdy morphing, že jo? Pamatujete, no? Tak vítejte v klubu. JJ.

0: rubriku Moje Karolina. Nové odměny právě doply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
4: Posloucháš Fresh Radio.

Máme trošku fotbalu. Včera bohužel bazali ve smutném na téma úmrtí pana Luďka Mikloška. Tak dneska nám, no i když ona to není moc pozitivně, to spíš jenom taková informace na téma celkově nových bazalů. Pamatuju si, teď nevím, jestli to bylo letos nebo loni, že jsme s Turdou dělali tiskovku vlastně při otevření vozovka nebo oznámení toho projektu tady na Slezské Ostravě, na bazalech jsme byli s naší T1-čkou. A od té doby uteklo hodně vody a tak nějak zdánlivě se jakoby nic neděje. Dokonce už i fandové si říkají, jakože co se děje, protože podle původních odhadů měla být smlouva a všechno už vyřešeno papírově na konci loňského roku, ale stále není. No a věřte, nevěřte, teď přichází taková informace, která by se dala zařadit do nějakých konspiračních kruhů. Za všechno může FBI. Naprosto vážně. Protože české legislativní zákony jsou postaveny tak, že u takových významných zakázek všichni dodavatelé musí doložit předpoklady, kvalifikační předpoklady tedy, dále bezdlužnost mateřské zemi a beztrestnost rejstříku z trestu. No a jelikož ten španělský tým, který vyhrál tu soutěž o nové bazaly, se netají tím, že některé činnosti pro něj dělají subdodavatelé z celého světa, tak se teď čeká konkrétně třeba na firmu, která bude mít na starosti, věřte nevěřte, trávníky. Ta firma je anglická, ale má amerického ředitele, tudíž se je třeba dostat z Ameriky potvrzení o tom, jednoduše řečeno, výpis trestů. A to dodává právě FBI, které to tak nějak jakože obvykle jako v Americe trvá. No. Takže 99,9% všeho už je údajně připraveno, jenom se čeká na to, až přijdou tyhle ty americké výpisy rejstříku trestů z FBI a může se konečně začít něco dělat. No tak doufejme. JJ na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

0: technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: No, super.
0: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Fresh Radio.
5: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
4: All day, every day.

A jdeme do Beskyd, zatím teda jenom pomyslně někteří, možná máte štěstí, že už tam míříte, nebo tam dokonce bydlíte. Medvědi, to je téma, které se vždycky jednou za nějaký interval během roku objeví. A já už jsem přes víkend registroval na sockách, že se sdělilo, že zase nějaký medvídek. No a je tady aktuální upozornění, doslova do písmene, hlavně pro houbaře, že prý až 5 medvědů v Beskydech podle důvěryhodných dlouhodobých místních usedlíků, kteří ji různě vypozorovali na různých místech. To vypadá tak, že 2 byly spatřeni v okolí Krásné, což je jinak řečeno Brunwald, tady našeho kolegy Aleše, a další na Bunglovsku a Třinecku, takže pokud náhodou víte, kde se medvěd vyskytuje, napište, protože přítelkyně ráda chodí do lesa na houby, tak bych ji poslal na správnou adresu. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. I was

0: A tak děkuju za tipy z Nejtku a podobně, kde byl viděn medvěd, tak tam ideálně pošlete své drahé polovičky do lesa na houby. A já se ale jenom pozastavím tady nad tím songem, on se jmenuje Michiko. To je neskutečné z pohledu Ostraváka, o čem všem se dneska zpívá, protože každý Ostravák ví, že Chico, to znamená v ostravštině nedopalek, nebo vajgl, jak se říká hezky spisovně, no, se zpívá dneska i o vajglech.
1: Doprava. Doprava.
0: A já jsem nepřipraven, takže rychle tady mačkám. Na náš WhatsApp nepřišlo žádné hlášení. A v systému máme jednu bouračku na trase mezi Frýdkem, no a teď čím, jenom čekám, než mi najde mapa, mezi Frýdkem a Novou Dědinou, jo, to znamená směrem na Frýdland, tak za benzínkou je nehoda za Orlenem, dvě osobní auta, jestli vidím dobře.
1: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Kde?
6: Tamhle.
5: Ten má ale klapy.
7: Je, tam je dinosauří mláďácko.
6: Mimino Stegosaura.
5: On chodí.
8: On je živý.
7: Hoši, velké řeše s průlízkami.
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
6: A dívejte, tam je ten velký.
9: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
10: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta.

0: kousky z známého hitu Marka Morrisona Return of the Mac. Byla to trošku novější verze v podání Nevady, Mark Morrison a Fetty Wap. Tak jak se máte? Doufám, že dobře. Úterý na freši. Další čas pro siestu dnes po 13. i se zajímavým hostem a budeme se bavit o dění v Ostravě. Na to si počkejte, no a už za chvíli třeba zajímavá informace o tom, co se dělo v dnešním ranním programu. A taky jedna zvláštní paní, která chtěla pomoct sousedům a nějak se to nesetkalo s odezvou u úřadu, který tu její dobročinnost v podstatě zakázali. Tak i na to dojde v dnešní siestě. Hezké odpoledne.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Purple Disco Machine, Hypnotized, za chvíli Roxette, Harry Styles a American Girls, hodně dobrá věc. A taky exkurze do našeho ranního vysílání. Překvapivě jsem četl tady u toho vstupu, že hledáme k sobě nové kolegy, nebo respektive ranní dvojka, tak mě hodně zajímalo, o čem se bavili. Best of
1: Fresh! Je ti i blízko věkově, to jsme odhadli, nebo já teda.
2: Kouknu, jí tak 27. Kouknu, koho sleduje stejně jako já.
1: Si máte společné známé,
2: máme,
1: jo?
2: Máme. Sleduje holky fanfrky, to jsou ty Slovenky, jasně, které natáčí vtipné videa.
1: Takže teoreticky humor byste měli mít podobný. Ne?
2: Sleduje Světna Šrota.
1: To nevím, kdo je.
2: A sleduje ta, co ráda žere, a.k.a. kvízová dáma. No to je tady ta.
3: Máme takovou chuťovečku před obědem.
1: Jo, to ty ale taky sleduješ, to si tady pouštíš někde ráno.
2: To já taky sleduju, no.
1: No tak vidíš to.
3: Já už mám po práci.
1: Myslím, že jsme to... Že jsme to vyřešili. Zdáně jsme našli člověče schodu.
2: No, jako tak to co? Jo, ale tak víš. No, Simona Levandovská se opravdu narodila v Praze, no. Takže no. To já, Moni, nevím, no. To, já mám strach, že mě bude mít za vesničana, víš, to ne.
1: Takže
2: to
1: nic. Asi... Za to jako pro mě ten Robert Levandovský, no, ten fotbalista, tak nějakou i mě imponuje, protože jednak je mu 38, takže to nemá ke mně tak daleko, jako ty. Aha. Ale zase mě nenapadá, jakou akci my bychom spolu mohli moderovat.
2: No, to já fakt nevím, jako. Možná se vstup Baníku do nižší ligy.
1: Ale dej pokoj, to jedině budeme chválit.
2: Dobře,
1: věřím,
2: dobře, nic, prosím vás, dámy a pánové, opouštíme téma našich nových kolegů, zůstaneme asi při sobě tak, jak jsme, my jsme se zbyli s Mončou. Prosím vás.
1: Jako zkusíme to ještě chvíli vydržet, ale říkám jako z obou dvou stran.
2: Dochází čas, jo? Best of Fresh.
4: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
8: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

Robines a Love for Love na Freshi, tady je siesta, teď jeden zajímavý příklad toho, že i dobrý skutek někdy může vést k tomu, že vás třeba úřady žalují a vyhrožují pokutou. Týká se to jedné paní, která žije v Americe v jedné malé vesnici, je tam asi 300 obyvatel a tahle dáma jim skoro všem ráno připravuje snídaně. Ona to dělá hlavně proto, aby posílila sousedské a mezilidské vztahy, dělá na benzinové pumpě a dělá to zdarma. Prostě v rámci toho, aby se udržovaly dobré vztahy ve vesnici, aby se lidi trošku spojili, tak jim chystá na benzince snídaně. Dělá to zdarma, protože jí to i trošku baví, ale přišel dopis z úřadu, že tahle paní to dělat prostě nemůže, protože nemá ani povolení na komerční výrobu a distribuci jídla, nemá potřebné vybavení a tak podobně. No a bohužel zatím nefunguje ani argument, že ona to dělá úplně zdarma. Tak vidíte, že někdy i to, že chcete třeba vylepšit vztahy ve vesnici a udělat někomu radost hezkou a dobrou chutnou snídaní, může vést tomu, že se nakonec proti tomu postaví úřady. Tak jsme velmi zvědaví, jak to dopadne, paní, držíme palce. V nejhorším to budou dělat nějak tajně, aby jim do toho úřady nekecali. Siesta.

0: Rockenbach a taky Joel Corey. Další muzika už za pár chvil, no a protože je úterý, tak nesmím zapomenout pozvat vás taky na dvouhodinovku s Alešem. Tradiční Fresh Mix, díval jsem se na playlist toho, co bude Aleš nabízet a hrát. Je tam třeba David Guetta, hodně zajímavá věc, You and I, Me and You, a těšit se můžete třeba na perfektní track, který mají na svědomí Jason Status společně se Skrillexem. I to a spoustu dalšího dneska od 5 do 7 na Freshi.
1: Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show Siesta. Oh yeah. What's up world? It's Master G, y'all. Sugar Hill Gang. Wonder Mike.

0: Dvě minuty po tři čtvrtě na jednu ladíte siestu. Jedna užitečná informace od kolegy Jirky Javorského. Na dálnici Bohumín Ostrava je auto celní služby blikající, takže zřejmě číhají na nákladňáky, což může být dobrá informace právě pokud jste řidič nákladního vozu a jedete právě na trase z Bohumína na Ostravu po dálnici. Tak pozor na to, další podrobnosti o dopravě už za chvíli. Teď Rita Ora a reinkarnovaný Fatboy Slim.
1: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Tak v Ostravě tady byl dokonce dvakrát na Beats for Love 2024 a dva roky předtím Lost Frequencies, teď aktuálně taky David Kushner a In My Bones. O kultuře budeme mluvit už za chvíli, přidáme i další zajímavosti z Ostravy, tak buďte fresh.
1: Doprava.
0: A aktuálně máme dobré zprávy, protože na cestách žádná komplikace, jenom jsme zmiňovali celníky na dálnici z Bohumína na Ostravu, kteří budou zřejmě kontrolovat hlavně náklaďáky, ale jinak teď aktuálně není žádná dopravní nehoda, tak snad nám to vydrží. Hezké odpoledne.
2: Doprava?
1: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Siesta.

0: Jste na Freshi, ladíte Siestu, tohle byl September. Za chvíli další muzika, teď už avizovaný host, protože naším hostem ve studiu Fresh Rádia je náměstkyně primátora Lucie Baránková-Vilamová. Přeju vám krásný den a vítám vás v éteru.
1: Dobrý den všem posluchačům Fresh Rádia.
0: My jsme se potkali nedávno, dnes tady navážeme na to, o čem jsme mluvili a probereme docela důležitá témata, což je třeba kultura a podpora podnikání. Začneme tou kulturou, všichni víme, že u nás jsou velké festivaly a další věci. V Ostravě se taky v poslední době hodně mluví v souvislosti s rozvojovými projekty a různými inovacemi. A mě by zajímalo, jak se aktuálně stojí Ostrava, pokud je právě o tu zmíněnou kulturu.
1: No já si myslím, že si stojí výborně, protože my máme opravdu širokou a pestrou škálu nejrůznějších akcí a žánrů a během roku, a to sezonu i mimo sezonu, ze kterých si může jak obyvatel Ostravy, tak vlastně celého regionu vybrat. A myslím si, že máme velmi kvalitní jak zřizovanou scénu, to znamená kulturní instituce, které podléhají jakýmsi způsobem městu, respektive které zřizuje, které financuje, tak vlastně i tu nezávislou scénu, nebo respektive tu nezřizovanou, protože u nás opravdu existuje obrovské množství nejrůznějších kulturních organizátorů, akcí, těch menších, větších, ale každoročně vznikají i nové, inovativní projekty, kterým se u nás v Ostravě určitě daří.
0: Ostrava je domovem řady známých festivalů a kulturních akcí. Mě to nedávno napadlo, že vlastně my, jak tady už jsme delší dobu, tak s tím žijeme, ani nám to nepřijde, ale dělají se tady opravdu velké věci, akce, na které míří každoročně tisíce návštěvníků. Jaké místo podle vás zaujímají v kulturním životě města a které z nich patří k těm nejvýznamnějším?
1: Tak samozřejmě všechny hned na první dobrou napadne Colors of Ostrava a Beats for Love, to jsou opravdu vlajkové lodi, a které tady přinášejí obrovský multiplikační efekt do ekonomiky, ale samozřejmě to má obrovský dopad do image města, protože díky těmto festivalům nás opravdu zná, řekla bych, i jako obrovský perimetr střední Evropy, protože na tyto festivaly samozřejmě přijíždějí i lidé ze zahraničí. Ale já bych chtěla i zmínit třeba festivaly, které u nás slaví 20-30 leté tradice, protože vznikaly kdysi, a to už si zase málo kdo uvědomuje, například takový svatováclavský hudební festival, který je opravdu tradiční, oblíbený a rychle vyprodaný. Třebovický koláč, to je taková regionální akce, která je taková už domácněla. Folklor bez hranic je krásná akce, která putuje městskými obvody. Shakespeareovské slavnosti si určitě všichni vybavujeme. Takže to jsou opravdu takové krásné věci, které přetrvávají, řekla bych, už opravdu desítky let, protože někteří slavili 20-30 leté výročí, a to si myslím, že patří už neodmyslitelně k Ostravě.
0: Je to tak. No a vedle těch velkých festivalů i těch menších působí v Ostravě taky řada kulturních institucí a organizací. Jaký význam vlastně mají pro každodenní kulturní život města a na čem aktuálně pracují?
1: Tak když se podíváme na tu široké spektrum organizací, které město má, tak v poslední době připravují taky rozvoj infrastruktury. Já bych chtěla zmínit určitě další divadelní scénu pro Národní divadlo Moravskoslezské Géčko, které aktuálně vzniká na Černé Louce. Je to zkušebna a je to i další scéna, která doplní vlastně divadlo Antonína Dvořáka a Jiřího Mirona. Dále samozřejmě máme rozestavěn koncert sál Vox, který rezonuje a ještě myslím si, že dlouho rezonovat samozřejmě bude. Knihovna města Ostravy rekonstruuje právě své ústředí, které bude úplně nové, interaktivní, krásné. A máme třeba připravený i projekt na rekonstrukci Ostravského muzea, který už dlouho potřebuje.
0: Tak vidět, že na kulturu se myslí v Ostravě komplexně nejen na ty nejviditelnější a největší festivaly, ale i na ty každodenní kulturní záležitosti, o které se starají třeba i ty menší, ale o to důležitější organizace. Za chvíli pokračujeme. Náměstkyně primátora Lucie Baránková-Vilamová je naším hostem. Fresh.

0: Tady je Siesta na Freši, naším hostem náměstkyně primátora Lucie Baránková-Vilemová. My už jsme zmiňovali celou řadu kulturních institucí a organizací, které působí na území Ostravy, které taky v posledních letech zaznamenaly docela významné úspěchy. Možná pojďme trošku zmínit konkrétně některé z nich.
1: Tak já musím říct, že naše divadla jsou velmi úspěšná, že se neztratí nikdy v celorepublikovém srovnání, a to především například scéna Národního divadla Moravskoslezského, a to je muzikál, který opravdu v posledních letech slaví obrovské úspěchy třeba na poli cen Thálie. Každým rokem si odveze nejenom x nominací, ale i opravdu hlavní ceny. Já jsem jeden rok mohla u toho být a byl to velký zážitek, protože v tu chvíli cítíte takovou tu hrdost, ten patriotismus, že opravdu Ostrava
0: si urvala
1: kousíček toho svého, ale ten muzikál je opravdu tady na vysoké úrovni, potvrzujeme to dlouhodobě a je to vidět i na těch cenách. No a když třeba zmíním další, tak velmi úspěšné turné má za sebou Janáčková filharmonie, a to po Anglii, kde opravdu měla vyprodané koncertní sály a zase přišla na nové zkušenosti někde jinde v jiných sálech před jiným publikem. A já jsem u toho taky měla čest a možnost být a zase bylo to taková velká národní hrdost. A zase bylo hezké pozorovat i třeba, jak na vážnou hudbu chodí Angličané, že to berou téměř jako sportovní zápas, že vlastně jsou oblečení úplně jinak, že my to pořád bereme tak jako slavnostní, člověk se jinak obleče, naladí, má
0: no,
1: to jinak.
0: A u nich je to jak?
1: A u nich je to tak, že jsou oblečení úplně běžně, jako když chodí dennodenně i do práce nebo běžně ven. A dokonce tam byly plastové kelímky v tom sále,
0: což je
1: velmi zvláštní. No a já bych ještě možná zmínila úspěch divadla Louté, který v letošním roce vyjíždí do Skopje zase nabrat zkušenosti, ale i ukázat zahraničí to, co děláme my tady v Ostravě.
0: A na jaké kulturní akce se tedy v dohledné době mohou ostravané návštěvníci města těšit?
1: Tak září je ve znamení Svatovaslavského hudebního festivalu, který tradičně má zahajovací, zakončovací koncert v katedrále Božského spasitele, takže je to opravdu zážitek v těch kostelích a katedrálách. Potom máme japonské dny našeho česko-japonského centra, které bylo velmi úspěšné především v době, kdy bylo expo v Osace, tak s nimi jsme spolupracovali a i vlastně díky nim jsme v Osace mohli navázat různou spolupráci a kontakty. No a ještě bych lidi určitě pozvala na divadlo naše a určitě podívejte se na webové stránky všech našich kulturních institucí, protože tam najdete program na celou sezonu.
0: Je prostě vidět, že Ostrava je kulturní město a že máme být na co hrdí. Tak za chvíli pokračování našeho rozhovoru, tentokrát po kultuře, budeme zmiňovat podporu podnikání. Buďte s námi.
2: Novinky na Fresh Radio.

0: Siesta. Naším hostem ve Siestě je náměstkyně primátora Lucie Beránková-Vilamová. My už jsme zmiňovali kulturu, teď se přesuneme do jiné oblasti života v Ostravě, a to je podnikání a podpora podnikání a inovací. Tak když se řekne podpora inovací, většina lidí si představí něco vzdáleného, tak jakoby neuchopitelného. Co si má pod tím představit běžný obyvatel Ostravy?
1: Tak inovace je takové poměrně běžné slovo, ale ne vždycky se může chápat tak, jak by asi mělo chápat. Inovace je jako vlastně zcela jednoduše si pod tím můžete představit každý nápad na nějaké zlepšení, na nějaký posun kupředu, tak aby to v terénu, v praxi přineslo nějaký vývoj, nějaký rozvoj a něco dobrého vlastně. Můžeme to mít v různých technologiích, v postupech, můžou to být nové výrobky, vylepšené, které nám pomáhají.
0: A může se jako teoreticky nebo i prakticky z nějakého ostravského startupu začínající firmy nebo projektu stát i světově úspěšná firma, tak jak známe ty příběhy třeba z Ameriky, ať už to jsou softwarové firmy nebo jakékoliv jiné startupy?
1: Tak určitě může. Takových příkladů už máme více, které vznikly v Ostravě a etablovaly se ve firmách nebo i v podstatě na zahraniční trhy. Jedním z takových příkladů je například Edmund AI, což se ve výrobě používá pro diagnostiku chyb a prakticky nám může velmi zrychlit ten proces o desítky minut, kdy zkrátka na ty chyby přijdete mnohem rychleji. Takže třeba v těchto technologiích, v těchto inovacích můžeme být i světoví.
0: Jak vlastně město Ostrava podporuje tyhle začínající podnikatele a inovátory?
1: Město Ostrava v letošním roce vypsala už po třetí program pro společnosti, firmy, spolky, které umí pomáhat podnikatelům. Podnikatelům nebo živnostníkům, jak těm drobným, tak těm, kteří mají třeba střední firmy, malé střední firmy, kteří potřebují nějak pomoct, ať už třeba se zázemím pro nějaký výzkum, nebo s nějakou radou, konzultací, s posunutí, rozvojem toho svého podnikání zase o kousek dál, tak vypisuje dotační program. A vlastně v tomto programu se ti zájemci mohou školit a posunout se dál.
0: A jaká je odezva u těch menších firm podnikatelů na tyhle výzvy?
1: Velká. Vždycky se nám naplní ty programy. A my si z roku na rok děláme i zpětné vazby, kde se ptáme, jak by třeba do toho dalšího roku, když vypisujeme tu výzvu, se to mohlo proměnit, změnit, upravit, tak aby to bylo ještě pro ně příhodnější, ještě lepší. A máme velmi pěkné zpětné vazby, že jim to opravdu pomohlo, že je to posunulo, nebo že je to nastartovalo třeba do nějakého pole, do nějaké oblasti, o které si předtím třeba neuměli představit, že by dělali a podobně. Takže zatím máme velmi dobré zpětné vazby.
0: Tak za chvíli další slova o podpoře podnikání v Ostravě. Poslouchejte Fresh.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský

0: koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s prulískami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Na Freši máme jako hosta náměstkyni primátora Luci Baránkovou-Vilamovou. Bavili jsme se o podpoře podnikání, o inovacích. Vy už jste zmiňovala vlastně dotační programy. Pojďme se teď zaměřit na to, čeho se vlastně týkají konkrétně.
1: Tak projekt Podnikej, který teda v letošním roce probíhá už jeho třetí ročník, tak je v takových čtyřech oblastech, které si myslím, že jsou jak zajímavé, tak poměrně jako důležité. My jim říkáme akcelerátory těm jednotlivým programům a jsou zaměřeny na řemesla, takže tam máme řemeslný akcelerátor, který se věnuje zcela přirozeně technickým dovednostem, disciplínám a všem, co se týká techniky. Pak tam máme samozřejmě AI, což je teda teď to moderní téma, všichni ho řeší a v tom se dají dělat obrovské věci. Pak máme módu, fashion up, to znamená takové trošku kulturně kreativní odvětví. A poslední, které se u nás poměrně dobře rozvíjí, je gastro. Takže tam to je takový nový program, o který je taky velký zájem.
0: Možná můžeme zmínit nějaký zdroj, nebo kde se obracet a na jakých stránkách najdou podnikatelé, kteří plánují něco zajímavého vymyslet, dělat. Kde najdeme informace o tom projektu Podnikej?
1: Tak najdete na stránkách podnikej.cz i na stránkách města Ostravy, kde jsou veškeré informace o tom, kde můžete požádat, jak to vypadá, jaký je průběh, jaká je tam finanční alokace a tak dále. Tam opravdu jsou veškeré informace.
0: A v rámci toho, když někdo využije tu podporu, je tam potom nějaká kontrola i toho výsledku, jakým způsobem to změnilo ty životy těch podnikatelů a jestli opravdu dodrželi to, k čemu se zavázali třeba?
1: Tam vždycky na konci toho akcelerátoru, který probíhá několik měsíců, je takové vyhodnocení. Takové jako večer, kde se všichni sejdou a vlastně ostatním prezentují, kam je to posunulo. Co třeba vymysleli právě v tom řemeslném akcelerátoru, nebo ten výsledek, který to pro ně znamená, celý ten program, který vlastně absolvovali. A nejenom, že si to vlastně uvědomí oni, musí to odprezentovat, takže se učí nějakým způsobem i komunikační dovednosti, ale vlastně si to uvědomí celý ten program a všichni ti účastníci mezi sebou.
0: Tak děkujeme, je vidět, že Ostrava myslí jak na podnikatele, tak i pro nás, kteří se rádi bavíme, spousta věcí a podpora té kultury, tak pojďme si přát, aby to vydrželo, abychom se stále mohli pyšnit tím, jak ta Ostrava kvete v oblasti kultury, ale i v té oblasti podnikatelské, protože to jsou právě ti lidé, kteří to město pak můžou spolu s vámi rozvíjet.
1: Děkuji moc a přeju krásné odpoledne všem posluchačům Fresh Radia.
0: Děkujeme za návštěvu. Naším hostem byla náměstkyně primátora Lucie Baránková-Vilamová. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Doprava. Doprava.
1: 14. je tady, hezké odpoledne, mrkneme se společně na dopravu. D1 mezi 190. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Tvoří se tam kolona a ta kolona se očekává minimálně do 20. hodiny. Pak tady máme, dopravní nehodu. Silnice číslo 451 u obce Široká Niva v okrese Bruntál. Tak tam si dávejte taky pozor, protože je tam nehoda dvou nákladňáků a ještě jedna kolona na D1 v opačném směru, to znamená na Brno. 357. a 358. kilometr, taktéž kvůli silnému provozu. Ostrava zatím klídek.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Tak ještě jednou hezké odpoledne, tohle to byl Calvin Harris a taky Kasabian, Release the Pressure. Začíná rychlá rota Mareka Mikaela, čau.
1: Ahoj, nazdar, čau, krásné odpoledne.
0: No a výjimečně začínáme hleskat hned tak brzy, protože tady máme ještě jeden dovětek dopravy, který nám poslal Ondis, myslím tím, jakože poslal hlasovou zprávu.
2: Zdravím všetky, ještě kde dopravě. Dojedete na Hlučín, vemte to raději přes centrum, protože na Děhilovském kopci jsou kyvadlové semafory a já už tady vidím ve zpětném zrcátku frontu, tyhle skoro až do Ostravy z Děhilova. Takže tady stojí a ty intervaly těch semaforů jsou fakt krátké, takže dospěcháte, vemte to určitě jinudy.
0: Ok,
1: to chceme,
0: tak
1: fakt.
0: Moc děkujeme za info.
1: Vyhněte se Hlučínu vlastně.
0: Jo, vůbec tam nejezdit.
1: No.
3: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
4: Posloucháš Fresh Radio.

0: Tak OK, dopravu už máme za sebou dvakrát do konce. Jdeme na klasické vysílání Rychlé roty. Hezké odpoledne, jak se máš, co děláš? Konečně se ti splnilo přání a zase svítí ta kulatá potvora.
1: Miluju, ať svítí. Hele, takováhle zima, takový podzim, ať je celou dobu, mě to nevadí a pak rovnou, ať to přijde zase do jara, ať všechno rozkvete a potom léto. Já jsem s tím úplně v pohodě. Já to říkám furt, že já jednou na stáří, kež by to bylo dřív, prostě říjen až březen, já budu fuč, já budu ve Španělsku, já tady nebudu, já to nemám ráda.
0: Já chci stavět huhulála.
1: To je taková speciální písnička?
0: Ne, to je Sněhuláka, ne?
1: Je takhle. Ne, no já si tady přijedu postavit Sněhuláka na týden a pak zase odjedu. To je moje vize. Ne, fakt, tady stejně už není sníh, no. To už jenom tady taková ta břečka vždycky
0: tak počkej, tak v tom případě se stane úplně jednoduchá věc. Nejlepší bude, kdyby byly období dešťů a období tepla, jako víš, že by půl roku pršelo a půl roku by mohlo být jakože teplo.
1: A proč a k čemu jako?
0: No tak, aby jsme měli dost vody a ty jsi nemusela nikde odjíždět a půl roku abys tady ještě byla.
1: Ale půl roku prší, to tak to mi se to nelíbí. Já nemám ráda to zichravé počasí. Ať prší stabilně vždycky třeba v noci, když se spinká, to se spinká dobře a přes den je hezky. Já mám v tom úplně jasno. Úplně.
0: Ano, poručíme větru dešti. To už to bylo. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: jsem takhle uvažoval, snídáš ráno nebo nesnídáš, nebo děláš něco takové. A co snídáš takhle?
1: Člověče, já ráno musím snídat, to je pro mě úplně základ dne. No, tak snídám většinou slané, někdy i k tomu sladké, třeba ještě nějaký jogurt z mysli, záleží, jak stíhám. Potřebuju hutnou snídaní. Jo. Pak mám menší trošku oběd a večeři mám úplně takové jakož menší, ale ta snídaně pro mě úplně základ, takže snídám hodně, snídám ráda a většinou nemám tolik času, kolik bych na to snídaní chtěla, si ráda vychutnávám o víkendu. Je to pravda! Normálně to šlo slyšet až na ten druhý mikrofon.
0: Že jsem si vypnul mikrofon teďka. Já jsem právě uvažoval, snídáš taky někdy volské oka?
1: No, o víkendu někdy vajíčka, buď míchaná nebo volská oka, jo.
0: Já
1: jo,
0: jsem
1: jo.
0: si právě dneska dělal volské oka a dal jsem si tam asi málo oleje. A já vždycky mám takový ten tu tendenci, aby se mi to nepřipálilo, tak s tím zaštěrkám, aby se jedno volské oko rozlilo.
1: Je, a no to a mě
0: jsem,
1: nevadí.
0: Já jsem úplně nepříčetný, tak jsem tam přisunul ještě jedno, abych měl aspoň dvě.
1: A rozlilo se ti další.
0: A rozlilo se mi to druhé. Takže dnešní den byl naprosto skvělý, dvě rozlitá volská oka.
1: No vlastně rozjené.
0: A no tak jako přece to nevyhodí.
1: No tak mě to nevadí, že to rozlité.
0: Mě to strašně vadí. No, tak... Klidně nám napište na WhatsApp 773 37 136, komu vadí rozlité volské oko.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
7: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Jste připraveni soutěžit? Dohrává nám Kamarád I Believe. A takovou otázku, jakou vymyslela Míša, tak to jste ještě neslyšeli.
1: Pravda nebo lež?
0: Hrajeme 2000 korun do sbírky, což je restaurace, která se nachází v Ostravě Porubě na Hlavní třídě. Vaří tam výborně, mají tam prostě toho strašně moc a je to všecko skvělé.
2: A i pevní speciály vždycky, když si chceš dát do dobré pivečko k jídlu.
0: Okay.
2: No, my soutěžíme na apku.
0: Jak
2: doufám, že máte doplněné jména všichni, co chcete soutěžit, a taky telefonní číslo a e-mail, protože já se vás už teďka ptám. A vy nám odpovídejte tam. Je pravda nebo lež, že se dneska Markovi roztekla vejce?
0: Takže aplikace. Nic jiného než aplikace.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda nebo lež, tento týden o 2000 korun do sbírky, už jsme říkali. No a otázka zněla, jestli se mi roztekla vejce dneska ráno na snídaní.
2: Ano. To jsme neříkali, jestli na snídaní, se ti roztekla vejce.
1: Jasně, samozřejmě. Ano, je to pravda, roztekla se mi dvě vejce ze tří a stejně jsem to snědl. No dobře, no tak máme tady výherce, je to Honzík, koncové číslo 682, vidím dobře?
2: No, jo, 682, už to vidím taky.
1: Jo.
2: Máš pravdu, pravdoucí.
1: Zařazujeme teda druhého chlapa do naší druhé kolonky tohoto týdne. Jsem zvědavý, že holky jako, nebo proč holky nepíšou?
2: Nevím, takový... a už tady máme zprávu o sakra. Píše jeden za starý Peťa.
1: Aha.
2: Nevyhrál. No smůla, tak Peťo, ty jsi stejně tady poslal hlasovku, že je to lež. Tak co jako?
1: Jo, stejně jsi to zblbnul.
2: Stejně jsi to zblbnul, máš poslouchat pořádně od začátku.
1: A samozřejmě opět prosíme vás všechny, co chcete s námi soutěžit. Celé jméno, telefon a e-mail.
2: Jo, jo, jo.
1: Děkujeme.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy.
8: Je, tam je dinosauří mláďácko.
9: Mimino Stegosaura.
10: On chodí.
11: On je živý.
8: Hoši, velké řeště s průlízkami.
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
13: A dívejte, tam je ten velký.
14: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Hitovka od Alexandry Sten, Mr. Saxobeat, tady u nás na Freši, v rychlé rotě s Markem a Mikaelo. Já bych se ještě vrátil k těm vajíčkům, vy jste mi tady napsali někteří takové drzosti, jako že kdybych to měl přečíst, tak jak jste mi to napsali, tak by nám vypnuli rádio, jak jste zprostí. Jo.
1: Co tam zazná? Jo, počkej, ty myslíš
0: někdo,
1: toho?
0: Někdo je, jo, že to tam jeb a pak to tam mrt a prostě chápeš, no, takže... Takže takhle, no, já bych to řekl asi takhle. Já bych to nevyhodil, protože mě by to bylo líto, ale stáhnul jsem to rychleji z té pánvičky, než se to úplně celé jako upeklo. To znamená, já to mám rád to žloutko syrové.
1: Já jak kdy? Já to mám někdy ráda přesně jako ty, i syrové. A někdy to mám ráda tady jak Marian, který právě napsal to, co si říkal, ale já to tady přečtu slušně. Já to oko vždy schválně naříznu, ať se rozteče. Pak ho na topinku, sůl, pepř a extáze. Takže někdy to mám ráda i takhle úplně, ať je to propečené, a někdy jako ty. Záleží, jakou mám zrovna náladu.
0: A teď si představ, že jsou lidi, kteří to dokonce otáčejí.
1: To dělám někdy taky.
0: To volské oko. Tak výborně, já pčíkám, ty tady kašleš.
1: Kdyby já jsem viděla svůj výraz, tak, prostě. Tak normálně jsem mi až jako
0: udělala. Já bych tě zavraždil asi, kdybys mi otočila vajíčka jako na hrubě. Jako.
1: To bys mě asi zabil, no.
0: Mě to udělal jeden kuchař v tom, v Egyptě. Já jsem se na něho podíval, jako že ho fakt chci to, a on říká, tak už mi tak to dal pryč, dal to někomu jinému a mi udělal vlastně volí oko tak jako že jenom na jednom.
1: Maro, já jsem 100% jistá, že bys mě zabil, kdybych ti přetočila vajíčka, takže

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. You got

0: Doprava.
1: Úterý 15. září, 15 hodin a 1 minuta. Mrkneme na dopravu, tady v Ostravě a nejbližším okolí není žádná dopravní nehoda, jenom tady máme oznámení, jedu kolem Dakoty a pohybuje se tady bílá ovečka, to znamená bílá Octavie, samozřejmě měří, tak opatrně a nohu z plynu.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
5: Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Marika Michaela, to je rychlá rota na Fresh Radio, to posloucháte právě teď. Maro, já jsem byla v obchodě, než jsem sem šla, abych si vzala něco na jídlo na odpoledne.
1: Jasně.
0: A měli tam hrozny, měla jsem chuť, že si vezmu.
1: No to byly je hrozné. Bez sem,
0: no, byly bez semene, tak ty jsem nebrala, já mám raději prostě klasiku, já nevím, já tady těm upraveným úplně nevěřím.
1: Ale já jsem je měla jako úplně špatné,
0: a většinou
1: to není,
0: jsou sladké,
1: no,
0: hodně, no.
1: Jsou, no.
0: Ale víš, co tam měli? Já jsem byla fascinovaná. Tam měli hroznové víno. Jako nebylo to extra drahé, ale s příchutí, a teď se podrž, jo?
1: Mm-hmm.
0: S příchutí, hroznové víno, zelené, cukrové vaty.
1: Ne.
0: Jo. To tam měli, já jsem ale byla jako spíš znechucena. Jak to asi chutné, já jsem to prostě nevzala.
1: Já
0: jsem
1: si
0: říkala,
1: obávám,
0: jako mohla bych, abys to vyzkoušela, ale pff.
1: Já se obávám toho, že nám tady začínají dávat nějaké zmutované potraviny.
0: No to už dávají asi dávno. Ale jako, ochutnal bys to, řekni.
1: Ne, asi ne.
0: Já taky právě ne. Ochutnali byste to?
1: Opravdu nemusím všechno, co má jakože dobrý popis a co vypadá úplně skvěle, tak úplně ne všechno bych jedl.
0: A nebo měli jste to? Hroznové víno s příchutí cukrové vaty? Dejte vědět.
1: Zobní pasta s příchutí motorového oleje.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Bavíme se tady o netradičních chutích ovoce, konkrétně hroznového vína. Já jsem dneska v obchodě potkala hroznové víno s příchutí cukrové vaty. Asi bych to ochutnala. Někteří by to prostě ochutnali. Tak jo, já jsem teda psala, kde to je. Můžete to ochutnat a klidně si dejte a pak mi řekněte, jak to chutná. Mně se do toho nechtělo.
1: No, ale ten
0: já
1: další,
0: si dám radši tu cukrovou vatu jako cukrovou vatu.
1: Ten další, co tady psal náš posluchač, tak tam napsal na rovinu, že všechno už je jakože...
0: Zmutované?
1: Zmutované.
0: No tak my jsme taky takový trošku zmutovaní. My dva určitě. Ty už sice nemutuješ, já taky ne, ale zmutovaná
1: občasem. Když myslíš, jak chceš teda, no.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh

0: Jojo, Remady s Manulem zpívají o tobě, že stále nejsi superstar.
1: No a co?
0: Ne, v pohodě, já jenom tak jako, ne, že bych rýpal.
1: S tím umím žít.
0: No, hele, já myslím, že hodně lidí s tím umí žít, ne, to prostě každý chce být hvězda a nikdo nikomu nesvítí dalšímu. Jestli mi chápeš?
1: Ne.
0: Ne, dobrý, tak já to nevysvětlím, já ti to asi nevysvětlím. V tom případě, i když nejsme rádio, které by vyloženě dělalo jenom a jenom dopravní informace, tak my jsme rádi, že vysíláte s námi a máme pro vás jednu aktuální informaci z cest tedy.
2: Pěkné odpoledne, hele, rychlá dopravní. Od Hornbachu směrem na Havířov před Fajrontem jsou tři auta v sobě, ta kolona se vleče až k Hornbachu, tak opatrně, je to tam čerstvé, teď tam dojela dopravka.
0: Migueli, moc krát děkujeme za tuhletu informaci a já ti jdu ručně vysvětlit, proč nejsi superstar.
1: Tak to jsem opravdu zvědavá, co mě čeká.
3: Marek a Mikaela, každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Mám v hlavě úplně další speciální téma, když už vynechám tu superstar, když mi málem zbyla tady za to v pohodě. Já už si svůj názor nechám pro sebe, ale co se týče položek.
1: Já jsem byla superstar, já nevím, o co ti pořád jde.
0: No dobře, tak
1: krásně skončila. Já jsem odstoupila.
0: Fakt, jsi utekla? Mm-hmm. Dobrý, pořád.
1: Na to udělá bobek. No to je jedno, pojďme dál.
0: Téma je ponožky.
1: Ponožka, jo, ponožky. No, myslíš tu ponožku, kterou dal potom Harry Potter tomu?
0: Ne, tu jsem úplně nemyslel. Já jsem takhle, vytáhl
1: chceš
0: jsem
1: ponožku?
0: Z pračky.
1: Mám tě vysvobodit?
0: Vytáhl jsem z pračky ponožku a já jsem ji usušil a pak si ji chytím do ruky a když máš vlastně kotník, tak se tam objevila dírka. Stalo se ti to někdy? Opravovala jsi někdy ponožky nebo ses na to vyprdla?
1: Kdysi
0: a koupila
1: jo,
0: nové?
1: Babička je štupovala, aj to ještě umím, aj takovým tím.
0: A já mám ponožky tak jakože vždycky tak na 2-3 roky, pak se to rozpadne a OK,
1: no,
0: ale,
1: jasně, no.
0: Ale většinou se rozpadnou třeba obě dvě na jednou, nebo se udělají dírky na obou na jednou.
1: Ne, tak
0: a teď
1: to
0: se
1: ne.
0: To objevilo na jedné té a já říkám, já ji ještě zachráním. Já
1: ty jsi zašil.
0: Já jsem vzal jehlu a nit, já jsem to zašil.
1: Cože?
0: Jo, a teď to rozumíš, teď to celé zkontroluju, všechno, víš jak, teď to natáhnu, jestli to drží všechno a bum ho. 2 cm vedle druhá díra.
1: Ne, tak to už si nešil, ale.
0: No,
1: šil.
0: Kdyby si věděla, co se mi dělo v hlavě, tak pravděpodobně asi nic prostřího si v životě ještě neslyšela, ale já jsem se tak jakože zasekl a řekl jsem si, tak víš co, Máro, necháme jí tak. Vemem si je ještě jednou na nohy, ty ponožky, pak tu jednu ponožku vyhodíme do háje a tu druhou ponožku skováme, až ten další pár třeba se někde něco stane, protože já mám všechny ponožky ve stejné barvě, já nekoupuji nic jiného.
1: No to jsem se tě právě chtěla zeptat, to je dost podstatná informace.
0: Všecko musí být černé prostě, já mám jenom pouze černé ponožky, nic jiného nemám. No a až se zase zkazí nějaká druhá ponožka, tak mám tu jednu náhradní v záloze.
1: Hej, to je hodně

0: řekněme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
6: Buongiorno, amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Rychlá rota.
8: Aneb dva, co nezastavíš.

0: doprava.
1: Doprava. 2,5 minuty po 16. hodině máme pro vás aktuální dopravní informace. Jedenáctka, to znamená Rudná ulice ve směru na Havířov, je tam obrovská dopravní nehoda. Je to kousíček, když je výjezd z Frýdecké na tu Rudnou ve směru na ten Havířov, tak je tam obrovská dopravní nehoda. 3 vozidel, je kompletně uzavřený pravý jízdní pruh a tedy já doporučuji z té Rudné vypadnout ještě dřív, než to bude možné.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
6: Rychlá rota.

0: Co je s tebou špatně? Hey, what's wrong with you?
1: Já si myslím, že jsem úplně v pohodě. Se mnou není špatně vůbec nic, anebo všechno.
0: Skvělá muzika, Turn Around, samozřejmě Fats and Small. Jedeme další hodinku, rychlé roty. Na Fresh Radio.
1: Vracíme se k těm ponožkám.
0: Jasně.
1: Já jsem to ještě totiž taky nedodala. Já teda nemám zkušenost, že by se mi trhali na kotníku, ale buď to na patě. Zásadně na patě.
0: Logiku to má, protože...
1: A nebo potom na palci, že, vepředu.
0: Protože ty máš málo dotažené ty boty.
1: No to není tím.
0: Jo, spíš... že ti lítá ta pata.
1: Ne, já spíš blbě chodím, podle mě moc šoupu. Já mám někdy prošlapanou i tu podrážku, víš, na té patě, že chodím tak asi na křivo, nebo nevím jak. Prostě mám křivé hnáty,
0: jo,
1: takzvaně.
0: A máš doma Prahy u dveří? Nezvedáš málo nohy, že bys o ně zakopávala, nebo tak?
1: No to ne, teď nemám Prahy žádné vlastně.
0: Aha, no tak ne, tak můžeš šoupat nohama právě jak chceš, když nemáš žádné
1: no,
0: Prahy.
1: No právě, to si myslím, že to je úplně šoupu. Špatně.
0: A když jdeš normálně takhle, tak ty nohy už taky už nezvedáš vůbec, nebo co?
1: Tak zvedám, asi šel, tak mi vrzají boty třeba, když chodím.
0: No a co ty ponožky, tak je neopravuješ, neopravuješ, nebo co ty?
1: Neopravuju, ale je to dobrý styl, který říká, že jenom má to takový jediný háček, nechávat vždycky tu jednu ponožku, když se ti, jo, že ty máš vlastně všechny stejné. Ale já mám doma takový box a v tom boxe je spousta ponožek jenom po jednom kuse, když je vytáhneš z pračky a nevíš, kde jsou a neumím je jako napárovat.
0: No
1: neumím
0: tak,
1: prostě.
0: Ale tak u tebe, jelikož ty jsi úplně Josefa Šílená v uvozovkách, tak to by je úplně jedno, jestli si vezmeš červenou ponožku na levou nohu a růžovou ponožku na pravou nohu.
1: To jo, ale oni mají třeba každá jiný tvár a to už se mi nelíbí zase, víš?
0: Aha.
1: Jakože některé jsou kratší, se to blbě... delší, jo, to se blbě kombinuje
0: no
1: i
0: tak a kdybys to chytla do ruky a nějak jako střihla ty konce, jako aby ta výška byla stejná.
1: To by mi zaspadaly. Kde je chceš střihnout? Jako? Chceš je střihnout na spodku?
0: Od kotníku nahoru.
1: No jen už to bude padat, tam není ta gumička.
0: Aha.
1: Ne? Co ti budeš to
0: já tam žádnou zhrnovat? Gumičku nemám, nevím, no.
1: Máš, vždycky máš na každé ponožce trošku gumičky nahoře, jak by ti jinak držela na noze.
0: No to nevím teda.
1: No, tak já vím, že ty nejsi na ty gumičky, ale říkám ti, že na ponožce jsou.
0: Ne, nemusí být.
1: No, tak si to vyzkoušej, chytrolíne. Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Marek,
1: no, tak si měla pravdu.
0: Právě objevil Ameriku ponožkovou. Marek prostě nevěděl, že tam je gumička a já mám vždycky takovou radost, když mám pravdu. My ženy máme rádi pravdu. Jo, a máme ji většinou, tu pravdu.
1: Občas, no, někdy jo,
0: dost
1: dobře. No,
0: často. Tak,
1: protože já mám i ponožky, kde ta gumička prostě není.
0: A tam
1: to
0: jsou ty drobné gumičky,
1: to.
0: Tam jsou drobné gumičky, které občas, když už je to hodně upotřebené, ta ponožka, tak praskají. Ale mám tady jinak další tipy pro tebe, jo?
1: No tak povídej.
0: Jura říká, že jak Marek při skládání prádla pozná, která patří ke které ponožce, když má všechny černé?
1: No protože já jdu vždycky a koupím si 5 párů úplně těch stejných ponožek. Je tam napsáno na tom komfort a vím, že mi vydrží 3 roky, 4 určitě. Super. Samozřejmě já nosím ponožky pouze podzim, zima, jaro, v létě ani náhodou.
0: Jasné. A jinak tady ještě píše, Peťa dodává, jak to mám
1: přiložit? Musíš
0: slušně. Slušně. Já vím právě. No prostě
1: Jinak,
0: s Durou. No, jak to, to nejde říct jinak.
1: Dokud,
0: prostě.
1: Dokud nesezuješ.
0: Nikdo nic nepozná, že tam je dírka nebo loch na napatě.
1: No, to je pravda. Samozřejmě nesmíš si je vzít do sandálu, že?
0: To je blbý.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Já nevím, jestli jsi z toho všimla nebo nevšimla, nebo jestli to vůbec registruješ, ale ve všech těch problémech, které tady prostě se dějí, že nám zdražili benzín, zdražili nám naftu, zdražují nám plyn a já nevím, co všechno, tak ve všech těch problémech je to, že v půlce září, když už to bývá normálně běžné, nejsou ještě výzdoby na Vánoce.
1: Ty čověče, ale to je vážná věc. A toho jsem si nevšimla. Jako je dost možné, že to je proto, že jsem ještě nebyla v žádném obchodě za poslední dva týdny, jo? A ty tam chodíš poměrně často a není to ještě, jo?
0: Tak jako poměrně často zas úplně ne, ale tak jako vždycky se těším, až bude nasvětlenou ty velké obchody, až budou nasvětlené a tak jako opticky to na oči vypadá dobře. To, co se děje uvnitř, už je potom druhá věc.
1: Ale já ti řeknu, že tomu dávám tak týden. Maximálně dva.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Další skvělá novinka na Fresh Radio, samozřejmě David Guetta, Hypaton, You and I, Me and You. Rozumíš tomu, jo? Jako?
1: Já tomu rozumím, protože tohle bude zase zítra, Me and You.
0: You and me?
1: No, ale ve čtvrtek už ne. Ve čtvrtek už budeš jenom you.
0: Ve čtvrtek budu jenom já a zase já.
1: Jenom já.
0: Zvláštní,
1: tak jak ty to máš
0: zvláštní
1: rád?
0: Je, že ani jedno děvče, které jsem pozval tady do studia, tak nepřijalo mé pozvání.
1: Myslíš Kate nebo Marcy?
0: Jedno děvče se neozvalo pro jistotu vůbec a druhé děvče má tak plno ve svém pracovním nasazení, že prostě nemůže přijít. Tak
1: no,
0: já jsem
1: to já
0: teda
1: znám,
0: zvědavý,
1: my jsme prostě holky zaneprázdněné.
0: Jestli
1: pořád,
0: tady
1: no.
0: Opravdu budu úplně sám, anebo přijde nějaká dáma z ulice, třeba s metlou mi tady podmé z nohy a že bych ji vyspovídal aspoň, jak se jí mete, víš?
1: To nemůžeš.
0: Jak to?
1: Babička říkala, že se nesmí podmetat, jinak se nikdy neoženíš.
0: Myslíš si, že v mém věku je to ještě stále aktuální?
1: Nikdy nevíš.
0: Ty si ale trdlo.
1: Nikdy neříkej nikdy.
0: A to víš, že jo, nikdy!
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Necelých 7 minut před koncem téhleté naší poslední hodinky Rychlé roty. Jsou tady aktuální dopravní informace. Koukám, nikde se nic neděje.
1: Takže, to je úžasné.
0: Takže po dopravě.
1: To chceme.
0: Co bude večer?
1: Večer bude Aleš Bruna, Fresh Mix a taky potom Dirty Wives s DJem Danielem od 19. hodiny.
0: A my zítra po 14.
1: A já to tak.
0: Ahoj.
1: Čus.
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda. Fresh Radio.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

Originál američtí Survivor za rok 1982. Eye of a Tiger z Rockyho. Takhle to udělal americký DJ Puky. Tedy v nové verzi. Jinak kompletní playlist můj a frešácký Facebook, je tam i odkaz ke znovu poslechu téhleté první novinkové hodinky.

Originálně nádherná funky věc z minulosti. Takhle to udělal francouzský hitmaker a italský hypoton David Guetta s hypotonem You and I. Originál 1979, kapela Delegation, funky klasika.

Tak už teď pátek, tedy 18. září vychází nové album Miley Cyrus, tedy pardon, už jenom Miley, zkrátila svůj název. Tady je písnička, která se jmenuje

jedna z nejoblíbenějších mých věcí v současné době, I Will Find You a německý Bund. Evo 30 je ze Stuttgartu, samozřejmě teď už jezdí po světě, permanentně, někde hraje. Tohle to je písnička, která by se od něj mohla chytnout celosvětově. I can't go wrong trying to make things

Dneska budeme hodně tancovat, tedy budeme se pohybovat v klubech mezi novinkama a aktuálníma věcma. Toto je skotský Joshua alias Barry Neplavec. I could be Madonna. Takový nový UK garáž hitík z jeho pera. A vy jste na Freshie in the Mix.

kanadský Drake. Sází teď jedno album za druhým. Ha, ha, ha. Je v tom trošku zmatek. Tak ten je, že tahle ta písnička, která docela šlape, je v hitparádách. To je fast. Maid of Honor se jmenuje album, na kterém najdete tenhle ten track. No, not like that.

Tohle to je britský tech houseový DJ Clooney a jeho nová verze Now That We Found Love. Originál ze 70. let, pak to velice slavně udělali Heavy D and the Boys v roce 1991. Get up and dance! Pořád tancujeme na Freshy, in the mix.

Jejich strašidelný Dracula pořád pobíhá po hitparádách celého světa. Ale australští Tame Impala nespí. Navštívili Česko a jejich psychedelic rock. Společně s funky, indie popem a tím vším, co míchají dohromady ve své muzice. Slaví úspěchy, tady je Loser. Samozřejmě v tanečním remixu písnička se objevila ve Spider-Manovi, ve filmu o Spider-Manovi, v tom nejnovějším. A tak je hitím, hit.

It's not problem. Není to žádný problém. Britský houseový producent Max Dean a jeho bratranec DJ Luke Dean společně. Dělali nějakou party na Ibize a z toho vzešla. Z toho večera, tahle ta písnička, tahle ten taneční track.

Dvě legendy se spojily, holandský Armin van Buuren a britský Peter Tong. Tokas Miracle v nové verzi. Originál frak má přelom tisíciletí a jinak mešápek dvou věcí, tedy Tokamé a Miracle, tedy Tokas Miracle.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

Tak jsem zpátky in the mix, jdeme tanečně, pokračujeme tanečně při úterku. Novinky z klubu AZ, jako vždy tu první hodinku, úterní hodinku. Playlist na Facebooku. Tam byste se dozvěděli, že tohle je Chris Lake a Chris Lorenzo.

její nové album se bude jmenovat Rebecca. Venku bude 25. září. Produkovali duo Punctual, celé album. I tenhle ten track, Becky Hill, Changes.

Album je venku, jmenuje se Prima. Tady je další počin z alba Adély Jirgové, tedy Adély ze Slovenska. Nicole Kidman nazvala svůj hit. Dokonce reagovala i samotná Nicole. Ale jo, je to dobré a úspěšné.

Skáreperka a zpěvačka Líza z Blackpink, tedy z K-popových Blackpink. Písnička trhla rekord za prvních 24 hodin na YouTube. 70 milionů slednutí. Skočila i slavné BTS. A taková zvláštní písnička.

Tancovat I Just Wanna Dance. Jackson Yasseras. Jinak, předělaná zase stará věc, ale asi to nebude tak slavné jako

originál 2007. Tady je nová drum and bassová verze hitíku No Air. I try living my life without you. Died twice just trying to forget you. Myslím, že s Chrisem Brownem to tehdy zpíval jako duet. No, už je to 20 let. Ale nová verze je skvělá. Naš

Předám ještě Rudimental. Ospívala britská zpěvačka Crystal. Písnička se stala okamžitě součástí playlistu na ostrovech a v Evropě. Tedy tam, kde dramíky hrají, jako třeba my u nás na Freshi. 3, 2, 1.

tedy trošku víc taneční muziky z minulosti. Tak doufám, že budete u toho. Taky playlist jsem plácnul k sobě na Facebook. Je tam i odkaz ke zluvoposlechu či ke stažení. Purple Disco Machine, Duke Dimon. Ale třeba i Galeon nebo Lil Woods. Už za chviličku na freši v rámci tanečního vzpomínání.

0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chmel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
9: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
8: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole chmel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
10: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
11: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
12: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
13: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
14: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
15: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
13: Moje auto mě reprezentuje.
16: Automička IMO.
13: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
16: Automička IMO.
13: Perfektně umyté auto od 109 korun.
16: Automička IMO.
13: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
16: Automička IMO.
13: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
17: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
18: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.

Fresh Mix. Fresh Mix. Pánský striptý se jmenovala originál písnička, tedy Mel Stripper. Takhle to udělali, nebo takhle to udělal Purple Disco Machine. Jste na Fresh in the Mix, připomínám kompletní playlist, můj Facebook. Je tady Fresh Party House Mix číslo 7. Hezký poslech. Tak, taneční klasika napříč žánry a napříč věky, nebo věkem, by to bylo správně česky. Tak, hezký poslech. Tebe tancovat.

Tohle to není tak hluboko dozadu do minulosti, jenom 5 let zpátky, 2021, Friday. A Rhythm. Samozřejmě Mufasa s Hypemanem, ti to odrepovali. Odhypovali. A originál Night Cross 1992, Push the Feeling On.

Tak tak vzpomínáme a tancujeme na Freshy. Fresh Party House Mix číslo 7. Tohle to už má 26 roků. Groove Jet. Italský DJ Spiller. A hlavně Sophie Ellis Baxter.

číslo jedna, numero uno. Letošní Starlight 1989, tak se si jich stali Black Box. Klasika italského piano, hauzíku.

originál 2014, takový indie pop track. Prayer and Sea udělal Little Wood a Prick. Pak se do toho pustil Robin Schulz, ten to tanečně zremixoval a i Hejtík. Dneska už vlastně taneční klasika.

0: troška French Housíku 2001. A francouzští Galeon I Believe. Jinak vysablovaní švédští Europe, Cherokee. Ale také klasika taneční muziky. Stara Fresh in the Mix. Zjíždíme staré věci. Fresh Party House Mix číslo 7.
1: Fresh Mix.

originál 1975. Isaac Hayes a pak to předělali v roce 86. Checkmaster. Marley Checkmaster Punk. Ale hlavně to fantasticky uspíval Daryl Pandy. Písnička prorazila tenkrát díky jeho zpěvu. Chicago House byl tady, byl na place a my jsme ho milovali. Love Can Turn Around. 1985.

0: Degrees of Motion se jmenovali. Původně to vyšlo v 92., ale myslím, že remixy přišly později a pak se to stalo hitikem. Shine On, 1994 a 90. Ale nejenom ty, tanečně vzpomínáme na Freshy v rámci úterka.
1: Fresh Mix a

taková deep houseová basa ze spod. A britské duo Infinity Inc. Infinity. Pak to předělal Florida, can't believe it. Ale tohleto je originál. 2012.

Nemůžu spát bez tebe. Sleepless Without You. Švédské duo Kazette. 2014 za Vocoderek.

0: Tancujeme na Fresh in the Mix. Pouštíme starou muziku, vzpomínáme na staré pecky minulosti. Klubovky. Tak tak, dancing. Tancování. Aaron Smith. Originál 2004, pak tomu pomohlo o 10 let později Chrono Remix. To byl taky melancholický, tanečně skvělý. A vy jste na Fresh in the Mix. Dancing is what to do.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.

základní kámen, pilíř taneční muziky, Chicago House, Lil Luel, francouzské líbání, French Kiss, 1989. Kultovní věc, dodnes předělávaná, dodnes inspirující, geniální i po letech.

originál 2012, fakt to vyšlo v rádiovce z Vokály, The Giver. Tak jak tomu udělali skvělý videoklip, jak pán Bůh rozdává nechtěné dary na své cestě. The Giver, Duke Dimon. Britské producentské duo. Jo, vlastně dneska už je sám, že jo. Ale myslím, že začínali jako duo, kdysi dávno. Dneska fungují taky, ale už tak velké hity nemají.

Tak připomínám kompletní playlist, můj Facebook. Je tam i odkaz na náš SoundCloud rádiový, kde jsou všechny ty staré mixy, jak party, tak houseové, nebo budou tam všechny mixy, postupně je tam zařazujeme. Je tam také odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. Prostě vše, co potřebujete, abyste si užívali a vzpomínali společně s námi na starou, dobrou, taneční,

Jeho hudební podpis Watch Gonna Do na počátku každé svatby. Jack Jones, britský DJ a producent You Don't Know Me 2016. Tenkrát se tam blízkla zpěvačka Ray, dneska už je to velká samostatná hvězda. 750 milionů přehrání. Neuvěřitelné za ty roky. Tak zítra pokračujeme ve vzpomínání. Zase po 17. In the Mix.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskydek.cz

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. We've been going through the motions.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio
1: CZ.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
5: Mimino stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava.cz.

Yeah.

0: Old School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: it snap.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day.

Terminology. You.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. All I do every night is think about you.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

0: život je short, pro toho trávím jen s tebou a se svýma boys. Žádný hajdi kolem, žádný nový bros, stačí mi ta čuza, čuzi v kapse sos.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

jsem tam, kde ses nepodíval, s otevřenýma očima, tam tě nemusí zajímat, bitch, zajímá mě jen rodina, bitch, jo, bude, až to dokončíme.